0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž.

0: Elektrokola si kupují už i výrazně mladší lidé, nad 50, říkají prodejci. Tak co kupujete, máte? Elektrokola v minulých letech zásadně proměnila trh s jízdními koly. Už si je totiž nekupují převážně lidé nad 50, ale nezřídka jsou zákazníci výrazně mladší. Jeden z největších českých prodejců kol jich prodá více než klasických kol, říká jeden z spolumajitelů. Zmínil také, že zásadní proměnou prošel i posledních letech trh s dětskými koly, protože většina prodaných jsou ultralehká a málo kdy se prodává dětské kolo levnější než 10 000 korun. No, doufejme, že pokud si koupíte kolo, budete si je užívat, užijte si i teď další ty. My pro vás máme na krokodýlo.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
1: Naleju si nostalgii.

Radio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: Družstevní bydlení pro mladé má trošku jiná pravidla a právě i na ně koukneme teď společně tady ve vysílání Krokodýla. Jaká, tak to prozradí Petra.
1: Brněnští zastupitelé upravili kritéria pro přihlašování jednotlivců do družstevního bydlení pro mladé, které vznikne na Kamenném vrchu v Novém Lískovci. Díky úpravě se budou moci hlásit obyty libovolné dispozice do rozlohy 61 metrů čtverečních. Dosud o ně žádat nemohli a pro manžele nebo samoživitele nebyly atraktivní.
0: Tolik tady nová pravidla, která jsou, teď jsou další hity. Jarek Hemala přeje krásný poslech.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Již od středy v nabídce. Lipánek 130 gramů různé druhy za 16,90 a bílý jogurt Klasik 150 gramů za 8,90. Najdete v prodejnách Rapo.

5 hodin 29,5 minuty. Dobré ráno, dobrý den. Máme tady polovinu 22. týdne středu 27. května. Valdemarové právě dneska slaví svůj svátek. Jinak pokud se dobře dívám, tak v kalendáři je dneska napsán významný den, a to Den národního vzdoru. Jinak samozřejmě i tohle téma dneska po ránu probereme. Probereme taky to, jak bylo včera horko, a že to byla příprava na dnešek. Dneska to má být až někam ke 33 stupňům. Ano, leto se nás ani neptalo a i hned nám stoupilo. Jinak se dívám, že od toho tepla si zase tak moc neodpočinuli. Kousek od Kyjova ve Strážovicích, tam mají v téhle chvíli už 19,5 stupně. A pokud byste si chtěli připomenout někoho z těch známých, kdo dneska slaví narozeniny, třeba bývalá rychlobruslařka Martina Sáblíková, ta dneska slaví 39. narozeniny, herec Loudík Sobota, ten slaví narozeniny 83. Co budeme dělat na krokodýlu? No tak třeba chystat se na ohňostroje, které se nám pomalu a jistě blíží. Ten první nesoutěžní už nás čeká tuhle sobotu, ale to všechno dneska po ránu určitě probereme. Taky to, jak se dařilo včera našim hokejistům, to, že prohráli s Kanadou, to asi víte, takže kdy budeme přesně hrát s tím dalším soupeřem, to se ještě včera večer nevědělo, tak během dneška se to zjistí a my vám to prozradíme. Jdeme na to, dobré ráno, dobrý den.

0: These beautiful things that I've got.
1: Radio Krokodýl. Počasí.
2: Za 4 minuty bude 6:45. Přejeme vám dobré ráno. Jak dnes bude? Tropické teploty během odpoledne sníží studená fronta. Zpočátku má být jasno až polojasno. Během odpoledne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost, ale přehánky z ní budou jen výjimečné. Spíše jen na Hodonínsku, kde by se třeba mohla objevit i bouřka. K večeru se zase začne vyjasňovat. Na severu kraje lokálně jen 28 stupňů, jinak nejvyšší odpolední 30 až 33. Tak se na to nachystejte. Dobré ráno.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: 5 hodin 59 a čtvrt minuty. Ano, jsme tady zase. Dobré ráno, dobrý den. Dnes ve středu 27. května vám ze studia Rádia Krokodýl přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásné ráno přijeme. Tak včera to byl hokejový nerváček, že?
0: Byl, ale tak jako bylo jasný, že postoupí. Akorát jsme si teda všichni říkali, že mohli jako zůstat tam, kde hráli.
1: Přesně tak, nemuseli skvělej se začátek, o malinko horší konec.
0: Ale hezké.
1: Ale naděje na čtvrtfinále tady je, protože se jim dařilo. No a podrobnosti ve zprávách.
0: Už taky víš, kdy budou hrát s těma Finama?
1: Zítra.
0: Ale víš kdy? Několik zápasů.
1: Já jsem čas ještě teda nezaznamenala.
0: Včera se nezaznamenala, ale já jsem se teďkou objevil, tak já těho lišek během chluky prozradím.
1: Dobře.
0: Co si dáme po šesté? Například bude Regard. Dáme taky Aháče. A bude Pokáč. Dneska jsem v lese byl. A taky bude velmi, opravdu velmi teplo. Dnešní odpolední teploty si čekají opravdu velmi letní, a to 30 až 33 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Masarykův onkologický ústav v Brně zahájil provoz centra onkologické prevence. V budově za 739 milionů se nachází 7 specializovaných pracovišť, která pokrývají veškerou onkologickou prevenci. Pacienti zde najdou pracoviště preventivního poradenství nebo oddělení preventivních onkologických prohlídek.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Zoo Hodonín přišla po tygřici v krátké době také o samce tygra usurijského, a to rovněž kvůli jeho vážnému onemocnění. Zahrada jedná o dalším chovu. Dvojice tygrů žila ve výběhu šelem od roku 2013. O tygřici přišla zoo v březnu.
2: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
1: Přístavba základní školy u kostela v Moravské Třebové opět pokračuje. Město muselo stavbu předloni přerušit kvůli stabilizaci hradební zdi, která ke škole přiléhá. Projekt radnice nakonec dokončí o rok a půl později, než původně předpokládala. Češi! Češi!
2: Krokodýl! Krokodýl! Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3, i když po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka vedli 2-0. Ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo a v zítřejším čtvrtfinále v Curychu se od 16:20 utkají s Finy, kteří prohráli se Švýcarskem 2-4. Kanadu čeká zámořský souboj s obhajci zlata Američany.
3: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrazíme na silnice, slovo má Kuba.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně doprava vázne na Hladíkově ulici do centra před odbočkou do Tržní. Kamiony zpomalují také na příjezdu do Brna po dálnici D2 ze Slovenska od prvního kilometru. A pár minut si už postojíte na cestě ze Svitav do Brna mezi Lažany a Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Globáse stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 6. hodině raní.
1: My vám přejeme krásné ráno. No a Krokodýl stále nabízí pořádnou pizzovou nadílku. Jak ji získat, připomeneme v této hodině. Tak zůstaňte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlubí se paní Novotná. Ten můj Pepa, to je zuřivej milenec. No, když má konečně plnit aspoň jednou za měsíc manželské povinnosti, tak mu to nejde a on zuří.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 11 minut, co přinesl 27. květen. Například v roce 1471 český sněm odmítl volbu Matyáše Korvína českým králem a na doporučení Jiřího z Poděbrad uznal nástupnictví Vladislava Jagellonského, syna polského krále Kazimíra IV. V roce 1897 odstartoval první ročník běžeckého závodu Běchovice Praha. V roce 1920 byl pan Tomáš Garrigue Masaryk zvolen podruhé prezidentem republiky a o 7 let později, tedy v roce 1927, byl zvolen po třetí prezidentem republiky. Ano, vše se odehrálo 27. května. V roce 1942 pánové Josef Gabčík a Jan Kubiš provedli atentát na Reinharda Heydricha. Co se stalo za zmínku, co stojí ze světa? Například můžeme třeba zmínit rok 1655, kdy proběhla anglická invaze na Jamajku a španělští obránci ostrova kapitulovali. No a Jamajka se stala anglickou kolonií. V roce 1930 na Manhattanu byl otevřen Chrysler Building, nejvyšší budova světa. A v roce 1937 byl otevřen most Golden Gate Bridge v San Francisku pro pěší a pro automobilovou dopravu o den později. A taky určitě zmíníme rok 2001, kdy v rakouském Getsisu překonal jako první atlet hranici 9000 bodů v desetiboji Čech Roman Šebrle světovým rekordem 9026. A až o 11 let později byl překonán v roce 2012 Ethanem Američanem, samozřejmě desetibojařem. Kdo dneska slaví narozeniny? Například mám tady herce Luďka Sobotu, ten má 83. narozeniny a excelentní krasobruslařka, už můžeme říkat bývalá, Martina Sáblíková, ta dneska slaví narozeniny 39. Svátek právě dnes slaví Valdemar a také Valdemara. No, kdyby vás to zajímalo, tak třeba v Bolívii dneska slaví Den matek. A pokud něco slavíte vy, tak mi gratulujem, dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: 6 hodin 19 minut, to je čas, kdy posloucháte Radio Krokodýl a kdy Katka připravila stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: V Brně máme 15 stupňů, kousek od Kyjova 19, Břeclav hlásí stupňů 12, Žďár nad Sázavou stupňů 10. Odpolední teploty budou letní 30 až 33. Na severu kraje lokální jen kolem 28, ale možná budou odpoledne přehánky, ale spíš na Hodonínsku.
2: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Meteorologové vyhlásili pro jižní část Jihomoravského kraje výstrahu před vysokými teplotami, a to do dnešních 18 hodin. Do západní Evropy proudí velmi teplá vzduchová hmota z Afriky a dostává se i nad naše území. Bývalý poslanec Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, včera odpoledne opustil věznici v Teplicích. O jeho podmíněném propuštění soud rozhodl zhruba 2 hodiny předtím. Ex-poslanec si odpichal 2/3 stříletého trestu. Soud stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal včera večer 2,911 miliardy korun. Basketbalistka Eliška Hamzová skončila v týmu Minnesota. 24letá rozehrávačka odehrála po svém příchodu do zámořské soutěže 3 zápasy. Ve 3 utkáních zůstala na lavičce. Nyní mohou Hamzovou zařadit do svého kádru v případě zájmu ostatní ligové kluby. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
4: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
3: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen 1 kilometr od hranic s jižní Moravou.
4: www.terme-la.at.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
8: Stavíte? Stavte se! Stavebniny DEK pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny DEK Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
9: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
10: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPS.

0: A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

mine. The one and only reason is fun, fun, fun.

0: Faccio camerario crocodilo.
1: Faccio camerario crocodilo.
0: Faccio camerario crocodilo.
2: 6 hodin 30 minut tomu. Je mi jasné, že v téhle chvíli pizzu asi ne. Mimochodem, co byste dala, Katka, na snídani? Co by tě tak jako potěšilo?
3: To pizzu 100% ne, vajíčka. Miluju k snídani.
2: Na jaký způsob?
3: Na jakýkoliv způsob. Je na cibulce míchaný, nebo ideálně takový ty smažený na másle s obou stran to volský voko, ale uprostřed, jak to rozkrojíš, tak ten žloutek vyteče. Tak to je jako ano. Moje ideální snídaně.
2: Teďka o víkendu žena Perlila říkala, rozhodla jsem se, že dneska bude anglická snídaně. Pak jsme měli tady tohle vajíčko. Fazolky, páreček, opečený chlebík. Ježíš, to bylo úžasné. Prosím vás, proč mluvíme o pice? No, protože na Krokodýlu tu pizzu můžete vyhrát úplně zadarmiko.
3: Máme pro vás pořádnou pizzovou nadílku a přijede za vámi i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. Stačí, když nám napíšete na e-mail studio@krokodil.cz, kde nás posloucháte.
2: Tak je tam připište, odkud jste a hlavně kolik vás tam je, tedy vás, vašich kolegů, a proč bychom měli přijet právě za vámi. Takže pište studio@krokodil.cz.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Vyrazíme na silnice, slovo má Kuba.
5: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně doprava vázne na Hladíkově ulici do centra před odbočkou do Tržní. Kamiony zpomalují také na příjezdu do Brna po dálnici D2 ze Slovenska od prvního kilometru. A pár minut si už postojíte na cestě ze Svitav do Brna mezi Lažany a Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Globáse stánce Koptilšar.
2: Kubo, děkujeme. Dívám se, že ta kolona na D2 k Brnu narůstá poměrně hodně rychle. Už se tvoří ta kolona od nějakého pátého kilometru, takže prosím pěkně počítejte s tím. No a zpomaluje nám to taky už trošku výrazně kolem Holubic. Šťastnou cestu.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5,5 minuty po půl sedmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, kdo je to saxofonista.
3: Hraje na takovej hudební nástroj.
4: Já myslím, že je to takovej chlap, který hodí na takový konšerty a je to moc hlasitý.
5: Je to třeba zpěvačka, která zpívá.
4: Já myslím,

0: motorkový gatě, aspoň že rukávy má světle motorkový.
1: Prosím tě, mohla bys mě popsat, co to jsou světle motorkový rukávy?
2: To netuším, asi vyrazíme do školky v Řečkovicích se dozeptat.
1: Děkujem.
3: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl, krokodýl, krokodýl. Novinka Rádia Krokodýl. Eva Farná a Miraj. Vzpomeň.

0: čerstvý otec se Mirej Navrátil a dvojnásobná matka Eva Farna. Vzpomeneš si u nás na Krokodýlu 5 minut před 7:15, že je dvojnásobná, to musím poděkovat Katce, bavili jsme se o tom, tato dohledala. Hele, ty když dostaneš doma zadání, nejde něco, ty jsi velmi rychlá na hledání, víš?
1: Snažím se.
0: Jo, no.
1: Já jsem vycvičená od dětí.
0: Jo, to známe všichni. Jak to venku vypadá s počasím? V Brně máme 15 stupňů, v Kyjově skoro 20, v Břeclavi 12, v Jihlavě 9 a ve Žďáru nad Sázavou 10 stupňů. Odpoledne léto 30 až 33 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno, bezmála 6 z 10 Čechů, kteří patří do generace mileniálů nebo starších, označuje generaci Z za citlivou. Mírná většina přitom tuto vlastnost vnímá jako pozitivní. Starší generace oceňují mladé za to, že o psychických problémech mluví otevřeně. Zároveň ale podle 80% z nich mladí špatně snášejí kritiku. Počet zemí, které přispívají do České muniční iniciativy, se snížil o polovinu z loňských 18 na současných 9. Podle prezidenta Petra Pavla iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů ale pro ni představuje nové obtíže. Čína omezuje výjezdy do zahraničí pro špičkové odborníky soukromých firm, kteří pracují v oblasti umělé inteligence. Chce chránit svou technologii a dohnat náskok Spojených států v této klíčové oblasti. Důvodem zranění levého stehna Lionela Messiho bylo přetížení a svalová únava, informoval o tom web Interu Miami. Zatím však není jasné, jestli se stihne za týden tento hráč zapojit do přípravy na mistrovství světa. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
7: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
8: Pod hladinou řeky.
9: Chceš chodit na ligu každý víkend, zažít prvoligové městské derby, konečně taky mimo Prahu? Tohle město a celá Jižní Morava si to zaslouží. Baráž začíná. Artis Brno, 1. FC Slovácko. Středa 27. května od 18 hodin v Králově poli. Pojďme to dotáhnout společně. Za Brno, za fotbal.
10: SK Artis Brno.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: krokodýl. O mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde.
2: A proč by to jako nemělo jít? 10 minut před 7. Jde
1: no,
2: to?
1: Půjde to, ano. Před pár minutkami nám na krokodýlu zaspíval zpěvák Miraj Navrátil, který včera oznámil, že se ve 33 letech stal tatínkem. Jeho partnerka Sára přivedla na svět syna, který dostal jméno Jonathan. No a frontman kapely Miraj zároveň popsal, že porod provázely komplikace, chlapečkovi se nedařilo dostat ven, ale skvěle sehraný tým v porodnici vše dotáhl do zdárného konce. Miraj už synkovi dokonce složil i vlastní písničku, jak se říká, já s písničkou jdu jako ptáček, tak aha, doufejme, takhle, že se synkovi půjde tímto životem úplně úžasně a my mu přejeme hlavně hodně zdraví.
2: Jonathan si říkal,
1: Jonathan,
2: že se
1: Jonathan. No.
2: Co tě napadne první, jestli řekne
1: tak
2: Jonathan?
1: Tak samozřejmě pejsek Jonathan, ale je to krásný jméno za mě, musím říct.
2: Jo, je to hezké. Mach Šebestová, pejsek Jonathan. K tomu gratulujem. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře. Dobré ráno, Brno a celá jižní Morava. Rádio

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
2: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Operu Hurbínek prodává nevěstu, nabízí divadlo Redota v 10 hodin. Hru Fellnerův Helmer a Helmerův Fellner nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. A představení baletu Národního divadla Brno 2 nabízí divadlo Redota v 19 hodin. A hru Münchhausen nabízí Industra v areálu Nové Zbrojovky v 19.30.
0: Rádio Krokodýl.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Bude 7 hodin, vy jste s Krokodýlem dnes ve středu 27. května. Katka má nachystané další zprávy, o čem pak?
7: Pěkné ráno, zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena jen tuto sobotu, podrobnosti ve zprávách.
6: Co si dáme po 7. Pet Shop Boys. Miley Cyrus. A taky budou činesky. A taky bude 7 za 40 vteřin.
8: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
6: Dnešní počasí bude opět letní a zítra nám to skočí o 10 stupňů níž. Jestliže má být dneska 33, tak zítra pouze v úvozovkách 23 stupňů. Jinak dneska se můžou sem tam vyskytnout přehánky, ale spíše někde na Hodonínsku.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Je 7, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Prezident Petr Pavel na základě návrhu akademického senátu odvolal rektorku Janáčkovy akademie muzických umění v Brně Barbaru Mariu Vili z funkce. Rozhodnutí bylo zasláno ke spolupodpisu předsedy vlády Andreje Babiše. Školu zatím dál vede Vili a připravuje předání agent. Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována do trezoru a později do hrobu v kryptě. Zloděj relikvii ukradl a vzalil do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali.
1: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
7: Policie našla pohřešovanou 16-letou dívku, která v pondělí odešla z psychiatrické léčebny v Jemnici na Třebíčsku. Dívka je v péči zdravotnického zařízení v Brně. Policie vyhlásila pátrání, protože děvče trpí zdravotními obtížemi a musí brát pravidelně léky, které u sebe nemělo.
9: Češi! Krokodýl! Krokodýl!
1: Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
7: Kouč českých hokejistů Radim Rulík po porážce na mistrovství světa ve Freiburgu s Kanadou 2-3 přiznal, že jeho tým už ve třetí třetině nevydržel čelit síle soupeře. K posunu na druhé místo v tabulce skupiny B potřeboval s týmem získat plný počet bodů. Teď se musí místo na Lotyšsko chystat na čtvrtfinále proti druhému týmu skupiny A v Curychu, Finsku. Zápas startuje zítra v 16:20.
10: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
6: Zdravíme na silnice, co tam je nového, to nám teď prozradí Kuba.
11: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici u Vesvařské čekejte více než půlkilometrovou kolonu. Dlouhé zdržení hlásí řidiči na příjezdu do Tuřan od obce Telnice. A na příjezdu do Brna po D2 z Bratislavy se popojíždí momentálně od 8. kilometru a na D1 z Vyškova do Brna. Doprava místy zpomaluje u exitu 210 a také před 96. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Koktel Šar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Aby bylo jasno, tak se jmenuje divadelní představení U Bolka, na které můžete během chvíle vyhrát dvě vstupenky.
1: Aby bylo jasno, bude to v soutěži s brněnským Hantecem, tak si to nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Paní Pátková říká manželovi: Pepo, nechceš mi pomoct umýt nádobí? To nevíš, že nemůžu na nohy? Já se dělal legraci. Už je dávno umyté. Dáš si pivo? Už letím. Škoda, že už je to nádobí umyté. Bohužel není a pivo taky není, ale když už jsi tady, můžeš ho umýt.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut, k tomu to je přesný čas a přesná informace o výhře zní takto. Právě teď hrajeme a soutěžíme o dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky na letní scénu do amfiteátru na Kraví hoře na představení, aby bylo jasno. Bude se to hrát 25. června od 20 hodin a 30 minut.
2: A vy právě teď můžete vytáčet studio Krokodýla a zasoutěžit si s námi na lince 603 103 103.
1: Telefon nám zvoní, kdo pak tam, Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý ráno, tady Matez.
1: Dobrý den, Matez. Koukal jste na hokej včera?
3: No bohužel ne, byl jsem na volejbalu.
1: To je jako lepší, jo?
3: Já nevím, no, ale tak mám ze sebe lepší pocit, když jsem něco dělal.
1: To vám dost věřím, teda, jako naprosto chápu. Můžeme hádat?
3: Můžeme.
1: Tak, Žanek se ptá.
4: Gomite, co to je lochna jak svíňa?
1: Lochna jak svíňa, co to může být?
3: To je obrovská džuzna.
1: Dobře, zkuste to ještě nějak jako přeložit?
3: Veliká díra, hodně veliká
4: lochna
3: díra.
4: Jak svíňa je velká díra.
2: Je to tak.
1: Uhodl jste.
2: Mm-hmm.
1: Můžete být spokojen. Super. I tentokrát.
2: Tak vstupenky jsou vaše.
3: Paráda, děkuju.
1: Gratuluji, mějte se hezky. Naschranou.
3: Hezký den i vám, naschle.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: tohle byly Pet Shop Boys, tady u nás na Krokodýlu 11 minut a bude 7:30. Katka má pro vás připravené stručné zprávy.
1: A to jde předpojit počasí.
0: Teplota nám stoupá a neuvěřitelně rychle v Jaroměřicích nad Rokytnou. Tam už mají teď 25 stupňů, my v Brně necelých 17. Odpoledne by to mělo být ale všude vysoké 30 až 33. Na severu kraje lokální jen kolem 28. Sem tam mraky a přehánky výjimečně spíš na Hodonínsku.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo víc než 12,5 tisíce uchazečů. Více než 93% z nich jsou uchazeči o čtyřleté a kratší obory. Ve věku 85 let zemřel někdejší odborový předák, sociální demokrat a jeden z prvních senátorů a později českých europoslanců Richard Falber. Zemřel 13. května a pohřeb měl v pondělí v úzkém rodinném kruhu. Jižní Korea chce do roku 2035 spustit na vodu svou první ponorku s jaderným pohonem. Jde o součást nového programu země zaměřeného na odrážení hrozeb ze strany KLDR v podobě jaderných zbraní a raket odpalovaných z ponorek. Baráž o první fotbalovou ligu dnes rozehrají třetí tým druhé nejvyšší soutěže Artis Brno a 14. mužstvo první ligy Slovácko. Dvojzápas začne na stadionu v Brně v 18 hodin. Odveta je na programu v Uherském Hradišti v neděli. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22:30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: Krokodýlí zvuky, pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
4: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
5: Za vším hledej menu. Na rádiu Krokodýl. V Brně a okolí se dá najíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
2: Rádio Krokodýl.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení.

0: a kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, AM Oscar a další program. Vše na www.bilovickakřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
1: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
2: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
3: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
2: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen jeden kilometr od hranic s Jižní Moravou.
3: www.terme-la.at.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Fandové basketbalu.

0: května od 19 hodin. Vstupenky v síti Ticketportal nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
2: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Bila klubu za 21,90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: K městu Brno to tak nějak patří, zkrátka dobře, nejkrásnější a největší přehlídka ohňostrojů v celé České republice.
2: No už v sobotu je ten den, kdy nás v Brně čeká první letošní zahajovací ohňostroj, bude nesoutěžní a odehraje se v areálu v Hněvkovského ulici. Má název Bella Ciao, což naznačuje, že bude v italském stylu a rytmu.
1: Proč v italském stylu? Tak nechci jako ze zákulisí, ale oni na té radnici jsou tam tak jako, že do Itálie, proto zvolili tady tohlensto. Já se tam budu taky podívat, zcela určitě se tam uvidíme. Mimochodem, pokud třeba vyrazíte na ten první nesoutěžní ohňostroj na Hněvkovského, tak mají tam celý den, dětský den, bude to jakože fakt úplně program na celý den. A pozor, pro parkování k tomu sobotnímu ohňostroji Ciao Bella v rámci jeho brněnského dětského dne využívejte výhradně parkoviště u obchodního centra Avion Brno. Odsud dojdete po osvětlené cyklostezce až k ohňostroji nad Hopsálkovem.
2: No samozřejmě připomínáme, že ten ohňostroj tradičně startuje ve 22 hodin a 30 minut. No a jako vždy, ta ohňostroj na show bude doprovázena hudbou exkluzivně z Rádia Krokodýl, tak si nás nezapomeňte naladit.
1: A pokud se budete dívat třeba někde z dálky, tak prosím vás pěkně na teristickém rádiu to poslouchejte, tedy klasickém, nikoli digitál a tak podobně, tam je to lehce spožděno, tak ať ten zážitek máte opravdu nádherný. Tak v sobotu na viděnou.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pojďme se podívat na silnice, slovo má Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici u Veslařské čekejte více než půlkilometrovou kolonu. Dlouhé zdržení hlásí řidiči na příjezdu do Tuřan od obce Telnice. A na příjezdu do Brna po D2 z Bratislavy se popojíždí momentálně od 8. kilometru a na D1 z Vyškova do Brna. Doprava místy zpomaluje u exitu 210 a také před 156. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Globáse stánce Koktilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6,5 minuty po půl sedmé, to je čas, kdy vyrážíme za dětmi.
2: A ve školce v Králově Poli se ptáme, kdo je to mušketýr.
3: No,

0: Ne, on chová muchy.
1: Muž.
0: Byl rytíř.
2: Konečně ten rytíř. Já jsem jako přemýšlel, co to má společného s mouchama, až mě Katka osvětlila, že děti použili první tři písmena.
3: Muž.
2: Muž.
3: Mužka.
2: Mušketýr. Mužka jenom zlatá.
4: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu. Jo.

0: Sebastian hledal a našel. Našel 4,5 minuty před 7:45. Vy deštník dneska hledat nemusíte, i když možná na Hodonínsku se můžou odpoledne vyskytnout nějaké drobné přehaňky. Jinak nás čeká velmi horký den. V téhle chvíli máme nějakých 18 stupňů v Brně, skoro 19 ve Vyškově, Břeclav hlásí stupňů 16. Odpoledne ale to bude mezi 30 až 33 stupni.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Meteorologové vyhlásili pro jižní část Jihomoravského kraje výstrahu před vysokými teplotami, a to do dnešních 18 hodin. Do západní Evropy proudí velmi teplá vzduchová hmota z Afriky a dostává se i nad naše území. Bývalý poslanec Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, včera odpoledne opustil věznici v Teplicích. O jeho podmíněném propuštění soud rozhodl zhruba 2 hodiny předtím. Ex-poslanec si odpykal 2/3 tříletého trestu. Soud stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal včera večer 2,911 miliardy korun. Basketbalistka Eliška Hamzová skončila v týmu Minnesota. 24-letá rozehrávačka odehrála po svém příchodu do zámořské soutěže 3 zápasy. Ve 3 utkáních zůstala na lavičce. Nyní mohou Hamzovou zařadit do svého kádru v případě zájmu ostatní ligové kluby. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
0: Chtěl bych tě uklidnit, já jsem ten jackpot nevyhrál. Kdybych ho vyhrál, tak bych tady asi neseděl.
2: Já taky ne.
0: Je nám to jasné. Jinak prosím vás, pozor na silnicích, křižovatka ulic Poříčí Bauerova. Tam chybí dekl kanalizace, ať tam nenajdete.
3: Barco Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barco, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Již od středy v nabídce. Lipánek 130 gramů různé druhy za 16,90 a bílý jogurt Klasik 150 gramů za 8,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
5: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s 2 E na konci.
6: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
9: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
8: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
9: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
8: To chci.
9: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
12: Euromoto, nová éra evropských motocyklových závodů, míří do Brna. Prestižní šampionát Euromoto se soubojí tříd Superbike, Supersport a Sportbike. Buď u velké premiéry, přijď fandit českým borcům 29. až 31. května na Kreditas Autodromu Brno. Informace najdeš na autodrombrno.com.

0: ubytování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
2: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
3: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
4: Aye.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 10 minut bude 8, přejeme dobré ráno.
2: Hezké ráno a víme, že byste sebou měli v těchto dnech mít kapesníky, kapky a prášky, přátelé, pokud patříte mezi alergiky, protože od včerejška jsou mimořádně ohroženi pylem v ovzduší prakticky na celém území Česka a varování platí minimálně do zítřka. Pak se má situace mírně zlepšit na severu nebo východě naší země, no a v ovzduší jsou podle odborníků aktuálně hlavně pily trav a obilovin. Nějakým druhem alergie trpí v Česku podle lékařů asi třetina populace. A alergie na pily patří mezi nejčastější.
1: Já teda musím zaklepat, já nevím, ale teď jsem ty teda zase naopak, jo. Takže ty třeba...
2: Já jsem, ale teď teda musím zaklepat.
1: Dobrý, jako,
2: zatím
1: že nic,
2: dobrý,
1: jo.
2: No.
1: Jako ty třeba poznáš, že jako, a začaly růst břízy.
2: Přesně. Konec března je vždycky můj.
1: Jo.
2: Tam jsem jako stoprocentní a pak se začátkem prázdnin taky dobrý.
1: Výborný, já to mám furt dobrý. Dobré ráno.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Black Eyed Peas, Shut Up, tady u nás na Radiu Krokodýl, 2,5 minuty před 8 hodinou.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz. Radio Krokodýl.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Festival Sýtko je každoroční zajímavý projekt studentů prvního ročníku ateliéru Divadlo a výchova na brněnské JAMU. Letošní ročník nabídl divákům celkem 11 inscenací a součástí programu byly i rozbory děl a diskuze mezi publikem a tvůrci.
2: Rádio Krokodýl.
5: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 50 vteřin schází do 8. hodiny raní, dnes ve středu 27. května. Katka má nachystané další zprávy. Dobré ráno.
3: Pěkné ráno. České hokejisty čeká zítra odpoledne čtvrtfinále proti Finsku. Víc už za chvíli.
2: Co dáme po 8? Naked Glide. So Milky. A taky opět Radeček. Tak sorry. Na horách dneska bude trochu příjemněji než u nás v nížinách. Proč? Protože bude opět velké vedro. Co se týče aktuální teploty, tak v centru Brna máme 18 stupňů. Dívám se, že 25 je v Mysli Bořících, ve Vyškově hlásí necelých 19, ve Žďáru 14,5. Odpoledne 30 až 33 stupňů.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezké ráno.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Masarykův onkologický ústav v Brně zahájil provoz centra onkologické prevence. V budově za 739 milionů se nachází 7 specializovaných pracovišť, která pokrývají veškerou onkologickou prevenci. Pacienti zde najdou pracoviště preventivního poradenství nebo oddělení preventivních onkologických prohlídek.
4: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
3: Zoo Hodonín přišla po tygřici v krátké době také o samce tygra usurijského, a to rovněž kvůli jeho vážnému onemocnění. Zahrada jedná o dalším chovu. Dvojice tygrů žila ve výběhu šelem od roku 2013. O tygřici přišla zoo v březnu.
4: Rádio Krokodýl. Svitavsko.
3: Přístavba základní školy u kostela v Moravské Třebové opět pokračuje. Město muselo stavbu předloni přerušit kvůli stabilizaci hradební zdi, která ke škole přiléhá. Projekt radnice nakonec dokončí o rok a půl později.
5: Češi! Češi! Krokodýl! Krokodýl!
4: Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
3: Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3, i když po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka vedli 2-0. Ve skupině B ve Freiburgu obsadili třetí místo a v zítřejším čtvrtfinále v Curychu se od 16:20 utkají s Finy, kteří prohráli se Švýcarskem 2-4. Kanadu čeká zámořský souboj s obhajci zlata Američany.
2: Tak zní oficiální informace, ty neoficiální zní, ale to nevadí, že jsme s těma Kanaděnama prohráli, protože ten Crosby, když si sundá tu helmu, on je tak hezký.
3: Taky na mě všechno práskneš.
2: No prásknu, prosím tě, víš, že naše prohráli hokej, a to, že Crosby je hezký, ještě neznamená, že nás můžou porážet.
3: No to ne, to máš pravdu, ale hezký je.
6: Ekonomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Na silnice vyrazíme společně s Jakubem.
7: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně si postojíte v kolonách na Bauerově ulici před Vídeňskou na cestě do centra. Dále v obou směrech na křižovatce Zvonařky s Dornichem. Doprava zpomaluje na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem, konkrétně v úseku mezi 213. a 205. kilometrem. Dále čekejte silnější provoz v obou směrech u Brna, tradičně před 96. Čekejte zdržení i na bratislavské D2, konkrétně na příjezdu do Brna, a to zhruba od 8. kilometru. Kamiony ale zpomalují už na 13. A ještě jednu komplikaci čekejte na Brněnsku mezi Kuřimí a Tišnovem na příjezdu do Hradčan, kde překáží provozu náklaďák s poruchou. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koktelšar.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jako nejsou to skoro 3 miliardy, které vyhrál včera někdo, ale ta částka je někde jako úplně nemyslitelná, 3 miliardy, ale 102 850 korun, to můžete vyhrát u nás na Krokodýlu.
1: My jsme s Tondou říkali, že bychom stejně tolik peněz, jako ty 3 miliardy nechtěli, ale těch 100 000 to už by šlo a někdo z vás si o ně zasoutěží už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Tak jak ti to jde? No, už moc ne, tak dvakrát do týdne. Ne, já jsem myslel doma. Doma? Tak tam už vůbec ne.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 10 a půl minuty, to je čas, kdy je zatím zablokovaná linka 603 103 103. Proč?
2: Protože pro vás máme spoustu peněz.
1: Ano, přesně tak. A je to zablokováno, protože čekáme na Katku.
2: Dobře, tak až řeknu teď, můžete volat 603 103 103 a je tady 102 850 korun.
1: Kdo pak o ně bude hrát? Krokodýl, dobrý den? Nikdo, dobře.
2: Tak my si to necháme.
1: Hned klidně, jako. No? Věděl bych, co s tím. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Tady Marta, dobrý den.
1: Dobrý den. Marti, vy jste asi nevyhrála včera ty 3 miliardy, vidíte?
3: Asi ne, no.
1: A tak se z druhou stranu, měla byste jako větší polštářek, ještě k těm 3 miliardám 102 tisíc.
3: Je, to by bylo hezký.
1: To by bylo pěkný, to bychom asi do práce
2: netakovně nešli. My jsme rádi, že nejste tak nenasytná.
3: Asi ne, už, no.
1: Marti, co máte pro nás za hezký tip?
3: Já bych řekla, že by to mohlo být ořezávání tušky ořezávátkem.
1: Dobře, jdem to udělat.
2: Já to tam slyším.
1: Jsem pamatuju na základce, kdy mě vždycky tak jako jednou za půl roku až 3/4 chytl amok a vzal jsem tušky a všechny jsem si ořezal.
2: Já jsem nesnášel, když se mě furt lámala ta tuha, už jsem byla ve finále a vždycky se mi to zlomilo, ta špička, zase znovu.
1: Ty jsi zostala až na konec té tušky, jo?
2: No jakože jsem to...
1: Aha, to já jsem se nikdy nedostal.
2: Ne na konec tušky, že to ostrouháš, že jo, máš tu špičku, ona se ti zlomí a jdeš znovu.
1: Dobře, no nás ale zajímá, co řekne arbitr na vaši odpověď a ten říká toto.
2: Ani ořezávání tušky
3: tak,
2: to není.
1: Marti, je nám líto, mějte se moc hezky.
2: Pěkný den.
3: Tak jo, vám taky, mějte se naschle.
1: Naschledanou.
4: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz

0: 8 hodin 19,5 minuty, jak to vypadá s počasím, máme tam teplo, nebo jak kde, kousek od Kyjova 24, Brno hlásí 20 stupňů, Žďár nad Sázavou 18, Břeclav 18, ale odpoledne to má být 30 až 33 na severu kraje, lokálně jen kolem 28. Odpoledne přeháňky, ale výjimečně a pokud někde, tak spíš na Hodonínsku.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
3: Pěkné ráno. Zahájení stavby nové kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie ve fakultní nemocnici v Brně se oddaluje. Vedení nemocnice při kontrole našlo zásadní nedostatky v projektové dokumentaci. Analýza ukázala, že jsou tam rizika, která by znamenala výrazné prodražení stavby. Počet zemí, které přispívají do České muniční iniciativy, se snížil o polovinu z loňských 18 na současných 9. Podle prezidenta Petra Pavla iniciativa stále funguje. Pokles počtu přispěvatelů ale pro ni představuje nové obtíže. Čína omezuje výjezdy do zahraničí pro špičkové odborníky soukromých firem, kteří pracují v oblasti umělé inteligence. Chce chránit svou technologii a dohnat náskok Spojených států v této klíčové oblasti. Tenisté Vít Kopřiva a Kateřina Siniaková postoupili na Roland Garros do druhého kola. Kopřiva porazil Francouze Muteta 3-2 na sety. Siniaková zdolala Švýcarku Woltertovou 6-4, 7-6. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
2: Den dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
4: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
12: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
11: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
13: Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
14: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno DigiFest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
13: Pozor, filmy jsou v angličtině bez českých titulků.
14: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. DigiFest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
15: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři. CZ.
16: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
17: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
18: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší

0: prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Poslouchám Radio Krokodýl.
1: Poslouchám Radio Krokodýl.
0: Poslouchám Radio Krokodýl.
2: Ano, vyplatí se poslouchat Krokodýla, protože jen třeba díky jenom poslechu a trošku zamyšlení se můžete vyhrát pizzu od Krokodýla úplně zadarmo.
3: Konkrétně pořádnou pizzovou nedílku pro vás a vaše kolegy stačí nám napsat na studio@krokodil.cz, kde Krokodýla posloucháte, kolik vás tam je, kam za vámi máme zamířit.
2: A hlavně proč bychom za vámi měli přijet? Nějaký pěkný důvod si vymyslete a přijede k vám nejenom samotná pizza, ale přijede Ital Piero Caruso z Caruso Pizzy. Tak si na to počkejte a napište nám ten mail ještě jednou studio@krokodil.cz. Tam to směřujte.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jdeme se podívat na silnice, slovo v téhle chvíli dostává Kuba.
5: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně si postojíte v kolonách na Bauerově ulici před Vídeňskou na cestě do centra. Dále v obou směrech na křižovatce Zvonařky s Dornichem. Doprava zpomaluje na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem, konkrétně v úseku mezi 213. a 205. kilometrem. Dále čekejte silnější provoz v obou směrech u Brna, tradičně před 196. Čekejte zdržení i na bratislavské D2, konkrétně na příjezdu do Brna, a to zhruba od 8. kilometru. Kamiony ale zpomalují už na 13. A ještě jednu komplikaci čekejte na Brněnsku mezi Kuřimí a Tišnovem na příjezdu do Hradčan, kde překáží provozu náklaďák s poruchou. Pro Rádio Krokodýl z Globa Asistánce Koptelšar.
2: Kubo, děkujeme, máme tady další komplikace, které nám přibyly. D2, 13. kilometr ve směru k Brnu, je tam 5 osobních aut v levém jízdním pruhu, takže v tomhle místě se určitě zdržíte. Odstavený autobus s defektem je na D1 na kilometru 225 ve směru na Brno. A pozor taky na odstavený nákladák na D1, ještě jednou, tentokrát je na Prahu, na kilometru 188. A ještě je tady další nehoda, a to havárie motocyklisty na silnici 380 jednou u obce Diváky na Břeclavsku. Na místě jsou záchranáři. Dejte prosím pozor.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
6: Jo,

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5,5 minuty po půl deváté je právě teď a teď jdeme za slušnými dětmi.
2: Ve školce na Lesné jsme se jich ptali, kdo je to sprosťák.
3: Jo, ty lehky, třeba sprosťák říkat sprostý slova.
4: Třeba hrajne něco sprostýho vždycky. Když něco se mu nelíbí, tak řekne na to sprostý slovo.
5: Někdo křičí úplně.
6: Tak protože je to takovej nehodnej pán a prostě nemá třeba děti rád.
7: On není hodný a potom jde někdy do pekla.
1: Já jsem se těšil, že děti řeknou třeba nějaké sprosté slovo, které znají z domova.
2: Toho jsem se já zase děsila.
1: Jo?
2: Ty jsi se těšil.
1: No, bude něco za nějaký kouření tady tohle. Dobře, tak příště.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Laia Kondios, ne krokodýlu, 5 minut před 8:45. Katka má pro nás připravené stručné zprávy.
1: A Tonda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Letní, opravdu horké letní počasí. V Brně máme necelých 22 stupňů. Dívám se, kde to je tady. Domašov, tam už mají 25. Odpoledne se čeká 30 až 33. Na severu kraje lokálně jen kolem 28. A bude se vyvíjet kupovitá oblačnost, ale přehánky z ní budou jen výjimečné. Spíše jen na Hodonínsku. Tam by se možná mohla objevit i bouřka.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo víc než 12,5 tisíce uchazečů. Více než 93% z nich jsou uchazeči o 4leté a kratší obory. Ve věku 85 let zemřel někdejší odborový předák, sociální demokrat a jeden z prvních senátorů a později českých europoslanců Richard Falbr. Zemřel 13. května a pohřeb měl v pondělí v úzkém rodinném kruhu. Jižní Korea chce do roku 2035 spustit na vodu svou první ponorku s jaderným pohonem. Jde o součást nového programu země zaměřeného na odrážení hrozeb ze strany KLDR v podobě jaderných zbraní a raket odpalovaných z ponorek. Baráž o první fotbalovou ligu dnes rozehrají třetí tým druhé nejvyšší soutěže Artis Brno a 14. mužstvo první ligy Slovácko. Dvojzápas začne na stadionu v Brně v 18 hodin. Odveta je na programu v Uherském Hradišti v neděli. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
2: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy? Ano, slyšíte správně. Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě. Žádné dlouhé čekání. Profesionální montáž a rychlá realizace. Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz nebo telefon 724 100 122. Klimatizace Břeclav. Řešení proti letnímu horku.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
6: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
5: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
6: Že bych se taky svezla.
5: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
7: Fandové basketbalu, zveme vás na 6. semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Quiz Pardubice. Přijďte nás povzbudit do Stares Arény Vodova ve středu 27. května od 19 hodin. Vstupenky v síti Ticketportal nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
8: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
9: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
10: Je to tak Ford Tourneo Custom. Co na něj říkáš?
9: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
10: A nejen to. Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
9: To chci.
10: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent. Jistota, kterou oceníte.
11: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
14: No je to nejlepší po ránu.

0: pánovi Blbic nakonec.
1: Ne jeden, ale celkem tři byli.
2: No a podrobnosti k novému případu dodá mluvčí policie České republiky v Brně Andrea Cejnková.
3: Hezké ráno. Nepříjemný zážitek mají za sebou 32letý muž a jeho snoubenka, kteří se v neděli v podvečer vypravili na romantickou procházku na náplavku u řeky Svratky. Měli bohužel smůlu na trojici opilců sedících na lavičce, kteří chtěli patrně za každou cenu vyvolat nějaký konflikt. Na dvojici začali urážlivě a vulgárně pokřikovat. Muži se posmívali, že má hubené nohy a že by ho nejraději zbyli. Nevybíravě se pustili také do jeho přítelkyně, přičemž se chlubili kriminální minulosti. Muž se slovně ohradil, na což skupinka zřejmě čekala, i hned zareagovala fyzickým útokem. Přestože se napadený snažil bránit proti přesile, neměl moc šanci. Schytal několik ran pěstí i kopu, až skončil dokonce v řece, kdy po něm agresoři ještě házeli kameny. Vzhledem k tomu, že na místě bylo mnoho svědků, netrvalo dlouho a dorazili policejní hlídky. Všichni tři výtečníci pod vlivem alkoholu i drog skončili na služebně. Nyní se budou zodpovídat z trestného činu výtržnictví, za který může hrozit až 2 roky za mřížemi. Poškozený měl viditelná poranění, lékařské ošetření ovšem nepožadoval. Přeji pěkný den, naslyšenou.
1: Tomu se říká romantická procházka.
2: To je strašný. Tak to byla mluvčí policie Andrea Cínková. Hezký den.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Filmem Collinsem jsme se na krokodýlu podívali až do roku 1982. A pojďme do současnosti. 3 minuty a bude 9 hodin. Tady je krokodýlo.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Operu Hurbínek prodává nevěstu, nabízí divadlo Redota v 10 hodin. Hru Fellnerův Helmer a Helmerův Fellner nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. A představení baletu Národního divadla Brno 2 nabízí divadlo Redota 19 hodin. A hru Münchhausen nabízí Industra v areálu Nové Zbrojovky v 19.30.
2: Radio Krokodýl.
5: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální team buildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
0: 3/4 minuty a bude 9 hodin, máme středu 27. května ze studia Rádia Krokodýl. Hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
9: Tonda Kala, přejeme krásnou středu. Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena jen tuto sobotu, víc ve zprávách.
0: Po 9. budou 90ky, v 9 dáme si Stony. Abraxas.
10: Tak to je ten můj obyčejný svět.
0: A taky třeba Cranberries. Čeká nás horký letní den, když máme zatím jenom květen. Co se týče aktuální teploty, v centru Brna měříme necelých 22 stupňů, ve Vyškově těch 22 mají, v Břeclavi 20. Odpoledne bude ale 30 až 33.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Přeji hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Prezident Petr Pavel na základě návrhu akademického senátu odvolal rektorku Janáčkovy akademie muzických umění v Brně Barbaru Mariu Veli z funkce. Rozhodnutí bylo zasláno ke spolupodpisu předsedy vlády Andreje Babiše. Školu zatím vede dál Veli a připravuje předání agent. Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonem v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden v sobotu. Potom bude uschována do trezoru a později do hrobu v kryptě. Zloděj relikvii ukradl a zalil do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali.
2: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
9: Policie našla pohřešovanou 16-letou dívku, která v pondělí odešla z psychiatrické léčebny v Jemnici na Třebíčsku. Dívka je v péči zdravotnického zařízení v Brně. Policie vyhlásila pátrání, protože děvče trpí zdravotními obtížemi a musí brát pravidelně léky, které u sebe nemělo.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
9: Kouč českých hokejistů Radim Rulík po porážce s Kanadou 2-3 přiznal, že jeho tým už ve třetí třetině nevydržel čelit cíle soupeře. K posunu na druhé místo v tabulce skupiny B potřeboval s týmem získat plný počet bodů. Teď se musí chystat na čtvrtfinále proti druhému týmu skupiny A Finsku. Český tým čeká přesun do 150 kilometrů vzdáleného Curychu. Zápas startuje zítra v 16:20.
3: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
12: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Novinky ze silnic má pro nás Marta.
13: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Aktuálně velký pozor na dálnici D2 z Bratislavy do Brna na 13. kilometru, kde došlo v koloně k hromadné nehodě 5 osobních aut a dálnice je zcela uzavřená. Doprava zpomaluje již na 21. kilometru. Řidiči proto doporučují si sjet na exitu 25 a D2 je dále ucpaná až do Brna. Pomalu se jede na D1 u Brna před exitem 196 a to v obou směrech. Dopravní nehoda překáží částečně na Selské ulici v Brně směrem do centra u Proškova náměstí a co se týče kolon, tak bezmála kilometrová kolona je na Poříčí do centra před Vídeňskou. Pro Rádio Krokodýl z Global Asistant Marta Rafajová.
12: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme 3,5 minuty po 9. hodině. Co myslíš, přijede Martin Nečas na mistrovství světa v hokeji?
1: Já bych si to tak přála, ale on má na to málo času teda.
0: No velmi málo, včera vypadl, pokud se nepletu, ty jsi tam teďka přichoukl, jsme se o tom tady bavili.
1: Ano.
0: Za 2 dny se zkusit přesunout ze státu sem a ještě
1: ale mohl nějaké... by být jako dostatečně nažhavený na vítězství, že jo, když to neklaplo v NHL.
0: To by mohl, no budem držet palce.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Manželé se chystají na návštěvu a muž se ptá: Miláčku, co myslíš, kterou košili se mám vzít? Tu bez dvou knoflíků nebo tu se špinavým límečkem?
0: 99. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 9.16, to je přesný čas, mrkneme se do mailové schránky program@krokodil.cz. Tam si kdokoliv z vás může napsat o hit vašeho života. Ten dneska vybírá Petr z Blanska a píše, že song, který bude hrát, je pro něj čisté léto. Otevřená okna v autě, slunce, festivaly a pohoda s přáteli. Prý ho vždycky naladí na prázdninovou atmosféru. Tak si ji pojďme připomenout. Cože to bude? LP Girls Go Wild.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: s krokodýlem na Koupáku. Tak máme pro vás přehled, kam vyrazit na to první letošní osvěžení. Jako první otevřela už včera Kraví hora, takže plavky, ručníky můžete rovnou vyrazit. 1. června otevírá koupaliště Královo pole a pozor, v sobotu 30. května se přidává oblíbený biotop, tedy ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání a letní chill. A pozor, vzhledem k tomu, že tam v sobotu budou ty ohňostroje, taky dětský den, tak se celou sobotu budete koupat na biotopu úplně zadarmiko. A před chvilkou jsem se dozvěděl, že tam mají fungnový zmrzlinovač. Jakože stroj na zmrzlinu, dovezený z Itálie. Největší stroj v celé České republice. Uchladí to, je to, že prý nejlepší zmrzlina široko daleko. Tak to můžeme přijít zkusit ochutnat v sobotu. Každopádně, ať vyrazíte na jakékoliv koupaliště, tak si to užijte i s krokodýlem.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně-Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx 2000.cz.
4: Rádio Krokodýl.
5: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
6: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Haló, jsme tu všichni.
9: Já nic nevidím.
8: Nemůžeme rozsvítit?
9: Ne, je to tajný.
8: Takže, pohraj jste.
9: Heneš, long story short, tady.
8: Brňák, Dian, jsem tu.
10: Hora, já Maja, taky.
8: Dobrý.
9: Jdeme.
8: Jedu.
9: Hořák, zapínám, krájím.
8: Šlehám,
9: sedím.
8: Strouhám,
9: flambuju.
8: Hasím.
9: Slejvám. Utírám, solím. Pepřím.
8: Servíruju.
9: To bude legendární hostina.
11: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
12: Euromoto, nová éra evropských motocyklových závodů míří do Brna. Prestižní šampionát Euromoto se soubojí tříd Superbike, Supersport a Sportbike. Buď u velké premiéry, přijď fandit českým borcům 29. až 31. května na Kreditas Autodromu Brno. Informace najdeš na autodrombrno.com.

Vyměněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let

0: 60 tisíc kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
2: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Stavíte? Stavte se! Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
5: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Do 90. po 9. se nám vměstnal hit v jedné sekundě, který není 90. Je to písnička z roku 2011, o co soutěžíme. Mám tady pro vás dva vstupy do rakouských lázní Termela. Jestli využijete už tenhle víkend, to necháme na vás. Proč tenhle víkend? No, protože jste zváni na otevření letních lázní Termela, kde vás čeká pestrý program pro malé i velké. V sobotu 30. května se děti můžou těšit na interaktivní zážitkový workshop Vivaldi Best Of. Od 17 hodin rozproudí vlny a atmosféru jihomoravské duo Los Rumberos se svým latinskoamerickým repertoárem. No a v neděli pak děti pobaví John Glena se svými cirkusovými čísly a o dobrou mládu se postarají muzikanti na tripu, tak si přijďte užít skvělý víkend do Termela. Telefonní linka je připravená 600 300 303. Kdo pak se nám dovolal? Tady je Rádio Krokodýl. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Míša.
2: Míšo, dobrý den, no tu pak nám voláte.
3: Já volám dneska z Brna, z práce.
2: Aha, a jindy voláte odkud?
3: Jindy volám většinou z Rajhradu.
2: Jo, takhle, dobře. Připravená hádat?
3: Zkusíme.
2: Jdeme na to, dneska myslím, je to jednoduché. 3, 2, 1, go!
3: Je to Spy.
2: Kdože?
3: Baron 5?
2: Jo.
3: Jo?
2: A dohromady ještě taková pěkná baba s nima zpívá, ta se jmenuje? Už tak možná mimo soutěž. Kristina Aguilera.
3: Já si nevím. A tak to si nespomenu.
2: No, tak jsme to dali dohromady, vy jste každopádně řekla to, co jsem chtěl. Baron 5, Moves Like Jagger. Tak jo, vyhrála jste, je to vaše. Gratuluju.
3: Skvělé, děkuju.
2: Jezdíte občas do Termela se podívat?
3: Ano, už jsme tam byli 3krát.
2: Já. Takže stojí za to tam vyrazit?
3: Za mě ano, je to pěkné, odpočinek, i děti si vyhrají.
2: No, tak přesně pro vás je to i tenhle víkend. Já vám gratuluju, nezavěšujte a mějte se hezky zatím. Na shranou.
3: Děkuju, na shranou.
2: Hit ve dne sekundě dáme úplně celý.

0: Dnešní hit jedné sekundě uhnutý na první pokus Moves Like Jagger, ale to nebyla devadesátka. Devadesátky budou do desáté v podobě Jerry Halliwell. Bude i Moby. A taky třeba Aqua. To patří k létu. Ano, tahle krásná písnička. A k létu patří třeba i koupání. Jste s krokodýlem. Hezké dopoledne.
1: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
2: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
1: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen jeden kilometr od hranic s Jižní Moravou.
2: www.terme-la.at
3: Rádio Krokodýl.
4: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobby marketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz
5: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
6: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
5: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
6: No přece od Klimastylu z Hodonína.
7: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
8: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
1: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
2: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
1: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen jeden kilometr od hranic s Jižní Moravou.
2: www.terme-la.at
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
11: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutná naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
12: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusu na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
1: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
13: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
3: Rádio Krokodýl. 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99.

0: Vyloženě letní pecka, tak ostatně dneska léto bude zcela určitě, už tam je a bude velmi teplo. Aqua a Barbie Girl na Krokodýlu 3 a 4 minuty před 10. hodinou.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na BYD v Brně.cz.

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
5: Co dáme po 10? No já si tady určitě osolím Linkin Park. A tohle mi určitě zvedne náladu. Doufám, že i vám, co budeme hrát dál, například David Guetta a Flo Rida. A taky dáme Chaos Vodopády.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
5: Teploty už máme nad 20 stupni. Vyškov hlásí 24, Břeclav 24, Brno 26 stupňů. Odpoledne 30 až 33. Možná budou nějaké přehánky, ale spíše na Hodonínsku.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Pěkné dopoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Zahájení stavby nové kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie ve fakultní nemocnici v Brně se opět oddaluje. Vedení nemocnice totiž při kontrole našlo zásadní nedostatky v projektové dokumentaci. Analýza ukázala, že jsou tam rizika, která by znamenala výrazné prodražení stavby. Nemocnice přijme další opatření, aby se stavět začalo co nejdříve. Sněmovní výbor pro obranu schválil návrh vlády na jmenování generálporučíka Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nyní ho prezident Petr Pavel může jmenovat. Současný náčelník generálního štábu Karel Řehka končí k 31. srpnu. Rodina z indické Bombaje zemřela v bolestech po snědení melounu. Pitva ukázala, že ovoce obsahovalo smrtící jedna krysy. Okolnosti tragédie vyšetřuje policie. Češi! Mistrovství světa v hokeji míří do závěrečné fáze. Do play-off, které zítra startuje čtvrtfinálovými boji pro 8 nejlepších. Čeští hokejisté se od 16:20 utkají s Finskem. Domácí Švýcary čeká Švédsko a Kanada změří síly v zámořské bitvě se Spojenými státy. Zbylou dvojici pak tvoří Norsko a Lotyšsko.
8: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
5: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
9: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Vídeňské ulici u nájezdu na D1 doprava zpomaluje kvůli dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním. Kratší kolony jsou pak ve Slatině před křižovatkou ulic Tuřanka a Řípská. V Maloměřicích je uzavřená Fričajova ulice kvůli rekonstrukci kanalizace. A na dálnici D2 z Bratislavy do Brna očekávejte místy přerušované kolony od 23. kilometru až po D1. Navíc stále pozor na 13. kilometru, kde se likvidují následky hromadné nehody. Pro Rádio Krokodýl z Globáse stánce Koptilšar.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 3 minuty po 10. hodině jste s krokodýlem. Následující hodina bude tak trochu italská. K Itálii se hodí pizza, tak o to budeme taky hrát. No a taky se třeba k Itálii hodí vyloženě italský den, jakože italské jídlo, italská hudba. A to bude první nesoutěžní ohňostroj už teď v sobotu. Kde, jak to bude probíhat, prozradíme.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Povídá žena manželovi. Já si skočím na 5 minut k sousedce a ty mezi tím nezapomeň každou půl hodiny zamíchat tu kaši.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Camerario Crocodilo.
1: Fotbal Camerario Crocodilo.
0: Fotbal Camerario Crocodilo.
2: Milovníci pici, pozor, Krokodýl má pro vás pořádnou picovou nadílku a ta může být vaše. Stačí nám napsat na studio@krokodil.cz, kde nás posloucháte. Ať už je to v obchodě, kanclíku, dílně, ordinaci nebo kdekoliv jinde, tak nám dejte vědět a naše krokohlídka přijede za vámi a taky samozřejmě za vašimi kolegy a dorazí i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. A abychom věděli, kolik jídla pro vás bude potřeba, tak připište, kolik vás tam je, odkud jste, proč bychom měli přijet právě za vámi. Tak držím pěsti.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Stavíte? Stavte se! Stavebniny DEK pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny DEK Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Krokodýl.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Minutu po půl jedenácté, hezké dopoledne, přeje z krokodýla Katka. No a přátelé, už dnes můžete rozhodnout o tom, co budete obědvat zítra. Podívejte se na aktuální nabídku na www.obědyadam.cz a objednejte si a nechte si dovést do práce nebo domů kvalitní domácí oběd. Na výběr máte z 5 druhů menu z poctivých surovin, tradiční česká kuchyně i oblíbené klasiky, které zasytí a potěší. No a ve čtvrtek doporučujeme třeba čočkovou polévku s uzeninou a k tomu tradiční hovězí svíčkovou na smetaně s houskovým knedlíkem. Oběd vám po domluvě donesou až k bytu nebo do práce, no a bezplatný rozvoz a jednotná cena. Tak to je samozřejmě jasné. Tak vám přejeme z krokodýla dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz. Rádio Krokodýl.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Tramta dada, tak už tuto sobotu nás v Brně čeká letošní první zahajovací ohňostroj, no a bude nesoutěžní a odehraje se v areálu v Hněvkovského ulici. Má název Bella Ciao, což naznačuje, že bude v italském stylu a rytmu. No a pro parkování, přátelé, pokud se chystáte na sobotní ohňostroj v rámci jeho brněnského dětského dne, tak využijte výhradně parkoviště u obchodního centra Avion Brno. Odsud pak dojdete po osvětlené cyklostezce až přímo k ohňostroji nad Hopsálkovem, tak to je informace důležitá pro vás, kteří tam míříte, protože určitě bude plno. Jinak soutěžní ohňostroje budou k vidění nad přehradou, a to 27. června a 1. a 4. července. Tradičně ty ohňostroje budou startovat ve 22 hodin a 30 minut. Jinak ohňostrojová show bude jako vždy doprovázená hudbou exkluzivně z Rádia Krokodýl, tak si nás nezapomeňte naladit.
2: Barco Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barco, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Již od středy v nabídce. Lipánek 130 gramů, různé druhy za 16,90. A bílý jogurt Klasik 150 gramů za 8,90. Najdete v prodejnách Rapo.
4: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
5: Bauhaus, když se to má.
6: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cimbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cimbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
9: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno DigiFest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
8: Pozor, filmy jsou v angličtině bez českých titulků.
9: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. DigiFest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
10: Ikonická Vespa Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto.hemala.cz.
11: Fandové basketbalu, zveme vás na šesté semifinále Maxa

0: Portál nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: poslouchali Lady Gaga tady u nás na Krokodýlu krátce před 11. hodinou. Hezké dopoledne vám přeje Katka, se mnou už připravena Petra a další zprávy.
1: Hezké dopoledne, lékaři varují před nebezpečným trendem užívání anabolických steroidů, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě. Lužánecká sportoviště zvou k zábavě na čerstvém vzduchu. Užijte si jarní dny aktivně s rodinou, kamarády nebo kolegy v lanovém centru Prout v Brně na Lesné. Vyrazit můžete i do Bílovic nad Svitavou na minigolf Liška, inspirovaný příběhem o Lišce Bystroušce. Pro více informací sledujte náš web a facebookové profily.
2: Rádio Krokodýl.
4: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
5: Ano, slyšíte správně.
4: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé Jižní Moravě.
5: Žádné dlouhé čekání.
4: Profesionální montáž a rychlá realizace.
5: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
4: nebo telefon 724 100 122.
5: Klimatizace Břeclav.
4: Řešení proti letnímu horku.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
10: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, youtubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
2: Rádio Krokodýl.
11: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. na Krokodýlu Ava Max. Taky nabídneme YouTube. Českých projekt GAMP.
12: Protože to nevzdám, a tak to je.
0: Za minutu bude 11 hodin.
13: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí je naprosto letní a předpověď zní, že dnes má být zpočátku, tedy ještě v této chvíli stále jasno až polojasno, ale během odpoledne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost. Přehánky jen výjimečné, spíše jen na Hodonínsku. Teploty ale velmi vysoko až kolem 33.
14: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Prezident Petr Pavel na základě návrhu akademického senátu odvolal rektorku Janáčkovy akademie muzických umění v Brně Barbaru Mariu Vili z funkce. Důvodů k odvolání bylo více, ale zásadní bylo nefunkční řízení školy. Chyběli také partneři pro vnější instituce. Lékaři varují před nebezpečným trendem užívání anabolických steroidů. Touha po lepším výkonu a dokonalé postavě může způsobit zdravotní komplikace, jako je impotence, poruchy srdečního tepu nebo poškození jater a srdce. Anabolika jsou podle lékařů oblíbená častěji mezi muži, kteří navštěvují fitness centra. Podle odhadů anabolické steroidy užívá až 5% sportovců. Francie zavedla jeden z nejpřísnějších zákazů nikotinových sáčků v Evropě. Vysoké pokuty hrozí za prodej i užívání, a to 9 milionů korun nebo 5 let vězení. Přísná legislativa prošla i přes odpor některých států Evropské unie. Proti se staví zejména Švédsko, kde jsou cigaretové alternativy populární.
15: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté včera podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3. Zítra se od 16:20 utkají s Finy. Oba týmy se na světovém šampionátu potkali 26krát. Češi vyhráli 15krát, Finové 8krát a 3 utkání skončila remízou. Poslední vzájemný zápas na mistrovství světa proběhl v roce 2024 v Praze. Češi tehdy zvítězili 1-0 po nájezdech.
2: Ekondomy.cz.
7: pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
16: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dění na silnicích sleduje Kuba, tak tady jsou novinky.
17: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Nádražní ulici u křižovatky s Úzkou se již po dopravní nehodě projíždí bez komplikací. Stále si tam ale postojíte do 5 minut. Na dálnici D1 na 195,5 kilometru u Brna ze Vyškova se srazilo osobní auto s nákladním. Celkově tam čekejte silnější provoz v obou směrech. Přerušované koloně, zejména kamionů, budete popojíždět na bratislavské D2 od Hustopečí až do Brna. A následky dopravní nehody se likvidují na Hodonínsku v Ratíškovicích na Vítězné ulici. Pro Rádio Krokodýl z Globáse stánce Koptilšar.
18: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 3 minuty po 11. Krásné dopoledne vám přeje z krokodýla Katka Horáková. No a před námi soutěž s krokodýlem cestovatelem a dnešním tipem na výlet bude pozvání na jednu jihomoravskou zříceninu. Za malou chvíli další nápovědy a vyhrát budete moci vstupenky na hudební festival. Tak buďte s námi, krásné dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Rodina lidojedů sedí u ohně. Otec vezme lžíci, zamíchá v kotli, ochutná a vrazí ženě facku. Ta se rozpláče, on říká: stará, kolikrát jsem ti říkal, než dáš maso do polívky, sundej z něj ponožky.

0: cestovatel.
1: Já mám pro vás na Krokodýlu v této chvíli tip na výlet a samozřejmě taky soutěž, tak můžete volat studio 603 103 103. Mám tady pro vás dvě vstupenky na multižánrový festival Bílovická křižovatka. Konat se bude 6. června od 13.30 na hřišti za Sokolovnou v Bílovicích nad Svitavou. Tak kdo má zájem, volá studio Krokodýla, no a já vám představím dnešní indicie. Tentokrát tedy hádáme název zříceniny, která se nachází na Znojemsku, blízko centra obce Jamolic u Moravského Krumlova. Najít ji můžete na skalnatém ostrohu nad pravým břehem řeky Jihlavy. Tato zřícenina je pozůstatkem jednoho z nejdůležitějších templářských hradů na našem území. Ve své době, tedy 13. století, byl jedním z největších hradních areálů této části Moravy. No a na této zřícenině hradu, která nese podobný název jako řád templářů, který ho založil, by měl být schován i templářský poklad. Tak jestli jste se někdy na tohle místo vydali třeba právě hledat templářský poklad, nebo jste se tam byli jen podívat, projít, udělat si hezkou procházku a výlet, tak možná tušíte, jak se tahle zřícenina jmenuje. No a pokud víte, tušíte, nebo chcete jenom tipnout, tak voláte studio 603 103 103, protože linka je teď volná, je vám k dispozici a zatím není obsazená. Tedy teď už je. Tak někoho tam máme, krásné dopoledne, Krokodýl Katka, kdo se dovolal?
2: Dobrý den, tady Lenka.
1: Lení, já vás zdravím. Do práce nebo kam vás zdravíme?
2: Ještě jsem doma, ale za chvilku už půjdu do práce.
1: Za chvilku valíte, tak jo, tak to ještě stihneme. Co tedy typujete, ano, že je to za zříceninu?
2: Templestein,
1: no naprosto správně, je to takový jazykolamný, že?
2: Ano, ano, přesně tak.
1: Ale dali jsme to dohromady, no a vstupenky na festival jsou vaše, tak velká gratulace.
2: Děkuji.
1: Tak mi zůstaňte na lince a hezkou ano, pracovní dobu. Nashledanou.
0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s Krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop Roku. www.ekondomy.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

Chceš chodit na ligu každý víkend? Zažít prvoligové městské derby? Konečně taky mimo Prahu? Tohle město a celá Jižní Morava si to zaslouží. Baráž začíná. Artis Brno, první

0: FC Slovácko. Středa 27. května od 18 hodin v Králově Poli. Pojďme to dotáhnout společně. Za Brno, za fotbal.
1: SK Artis Brno.
2: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Je dobré mít parťáka při práci.
7: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Ladíte krokodýla 5 minutek po půl 12. No a pokud už se chystáte na oběd, tak doporučuji ještě vydržet, protože vám za chviličku nabídnu náš krokodýlí zvuk za 102 900 korun. Do té doby ale ještě další hity Donna Lewis a Avicii před námi. Krásné dopoledne mějte s krokodýlem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě.
1: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tří ruky.
1: A krokodýlí banky zase o něco tučnější. Konkrétně v něm v této chvíli máme 102 900 korun a vy o ně na lince 603 103 103 můžete soutěžit právě v této chvíli. Tak linku odblokovávám, už je volná a nejrychlejší z vás bude moci tipovat. Tak někoho tam máme. Krásné dopoledne, krokodýl Katka, kdo tam?
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, ale ještě nevím koho, můžu poprosit o jméno.
2: Majka z Brna, z Kralova Pole.
1: Majko, tak krásný den a ptám se, co tipujete?
2: Krásný den, tipuju vysilovací deštník při odepnutí zipu, vystřelení vlastního deštníku.
1: Ano, máme v tom jasno, takže ten deštník podle vás zní takto. No a půjdeme se zeptat arbitra, jste zvědavá?
2: Arbitr, to je na zabití.
1: No uvidíme, ještě neřekl poslední slovo, to se dozvíme právě teď.
2: No, je vymalováno,
1: přesně jak říkáte, tak budete muset vymyslet zase nějaký jiný typ.
2: Ano, děkuju.
1: Mějte se hezky, naschledanou. Taky krásnou středu, no a samozřejmě další soutěžní kolo před námi, opět navýšíme náš bank, tak buďte s krokodýlem.
3: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
4: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kapelami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
8: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
9: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
8: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen 1 kilometr od hranic s jižní Moravou.
9: www.terme-la.at.
10: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
11: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
10: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
11: Že bych se taky svezla.
10: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
12: Euromoto. Nová éra evropských motocyklových závodů míří do Brna. Prestižní šampionát Euromoto se soubojí tříd Superbike, Supersport a Sportbike. Buď u velké premiéry, přijď fandit českým borcům 29. až 31. května na Kreditas Autodromu Brno. Informace najdeš na autodrombrno.com.
13: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
14: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
13: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
14: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
13: To chci.
14: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
15: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
16: Kaufland.
17: Jsou tady.
16: Jsou tady.
18: Jo, jsou tady.
19: Jsou tady.
20: Řekni to všem!
21: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
22: Jsou ještě tady?
23: Jsou tady.

0: Eliša Keys uzavírá dnešní dopolední vysílání Krokodýla. Blíží se 12. Hezké poledne vám přeje Katka. No a další čerstvé zprávy v celou přináší Petra. Co se dozvíme?
1: Hezké poledne. Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na klesající zájem lidí o posilující dávky očkování. I o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě. Festival Sýtko je každoroční zajímavý projekt studentů prvního ročníku ateliéru Divadlo a výchova na brněnské JAMU. Letošní ročník nabídl divákům celkem 11 inscenací a součástí programu byly i rozbory děl a diskuze mezi publikem a tvůrci.
2: Radio Krokodýl.
4: Haló? Jsme tu všichni.
5: Já nic nevidím.
4: Nemůžeme rozsvítit?
5: Je to tajný.
4: Takže,
5: pohraj jste. Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, jama, já taky.
4: Dobrý.
5: Jdeme.
4: Jedu.
5: Hořák, zapínám, krájím.
6: Šlehám, sedím.
5: Strouhám.
6: Flambuju.
4: Hasím.
5: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
4: Servíruju.
5: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
8: Fandové basketbalu, zveme vás na 6. semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Quiz Pardubice. Přijďte nás povzbudit do staré z arény Vodova ve středu 27. května ob 19 hodin. Vstupenky v síti Ticketportal nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Radio Krokodýl.
12: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. na Krokodýlu Cyril. Připraven i Michael Jackson. A zahrajeme opět a Radeček. Za 2 minuty přesně bude 12.
13: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Také dnes nám sluníčko i vysoké teploty přejí. Během odpoledne se však bude vyvíjet kupovitá oblačnost, ale přehaňky čekáme jen výjimečné, a to spíše na Hodonínsku, tady u nás na Jižní Moravě. Rtuť teploměru ale vystoupá až ke 33 stupňům.
14: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou středu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Masarykův onkologický ústav zahájil provoz Centra onkologické prevence. V budově za 739 milionů korun je 7 specializovaných pracovišť, která pokrývají veškerou onkologickou prevenci. Pacienti zde najdou například pracoviště preventivního poradenství nebo oddělení preventivních onkologických prohlídek. Ministerstvo zdravotnictví v posledních letech pozoruje klesající zájem lidí o posilující dávky očkování. Pomoci s osvětou má očkovací strategie, kterou schválila už minulá vláda a drží se jí i nynější ministr Adam Vojtěch. Hlídat termíny přeočkování ministerstvo doporučuje s využitím aplikace EZ-karta. Senát amerického státu Jižní Karolína odmítl republikánský plán prosazovaný prezidentem Donaldem Trumpem, který počítal s překreslením volebních obvodů a mohl zvýhodnit republikány. Ti mají v tamním senátu většinu. Podobný neúspěch zaznamenala prezidentova snaha ve stejný den ve státě Alabama, kde změnu volební mapy zamítl federální soud.
15: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté včera ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2-0, s Kanadou prohráli 2-3 a zítra o 16:20 se utkají s Finskem o postup do bojů o medaile na mistrovství světa. Domácí Švýcary čeká Švédsko a Kanada změří síly se Spojenými státy. Zbylou dvojici pak tvoří Norsko a Lotyšsko.
16: Ekonomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké poledne, milí šoféři, začínáme nepříjemností v Brně Slatině. V Průmyslové ulici probíhají odklízecí práce po požáru autobusu a místo je neprůjezdné, tak pozor na to. Policejní hlídky v Brně čekejte v ulici Štefánikova, Kounicova, Bauerova a také Libušina třída. No a opatrně i na Hodonínskou, na trase z Kyjova do Veselí nad Moravou ve Vracově. Zasahují záchranáři a policie u srážky osobního auta s motorkou. Počítejte s omezením, nicméně zdržení je minimální. Tak šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: minuty po 12. už se mnou Jirka.
1: Ano, dneska jsme byli odměnit první posluchačku pizzou gratis, takže i na to se podíváme. Vyrazili jsme do městského divadla, kde poslouchají Krokodýla. Taky o tom v této hodině nebo v té další uvidíme.
0: Ano, nenechte si to ujít, a to, co vrzelo, tak to byl Jiřího Klouby, kyčle, ano, asi
2: zřejmě. Je to tady.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný říká manželce, přestaň drezurovat toho našeho psa, nic z něj nebude. Ale bude. Podívej, jak se mi cvičila tebe.

opět Radeček, užívejte si tady tohleto parádní počasí. Yes. Krokodýlem dneska 31 stupňů. Zítra nás čeká ochlazení na 23. Krokodýl, jsme vaše rádio. Pěkné odpoledne. Brno, Jižní Moravo.

0: trošku francouzštiny na krokodýlo.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A teď už naše zlatíčka, nejmenší posluchači krokodýla ve školce přímo v centru města Brna se ptáme, proč má televize dálkové ovládání?
2: Protože tam jsou takový čudlíky na tom ovládáči, aby se ta televize mohla zapnout a je tam taky totiž elektrika. Protože kdyby nebylo dálkové ovládání, tak by vůbec nejela.
3: My máme dálkové ovládání na televizi, aby jsme si třeba mohli přepínat programy a zapnout jí, aby jsme nemuseli stávat z gauče.
0: Tak už víme, proč má televize dálkové ovládání. Na to jsme se ptali naší Zlatíček v centru města Brna přímo ve školce.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Den dětí na Rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání Rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na Rádiu Krokodýl.
4: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.

0: Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy.
2: Ano, slyšíte správně.
1: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
2: Žádné dlouhé čekání.
1: Profesionální montáž a rychlá realizace.
2: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
1: nebo telefon 724 100 122.
2: Klimatizace Břeclav.
1: Řešení proti letnímu horku.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
6: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
7: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Bezvafest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syria Curry, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

Adam Ďurice na Krokodýlo, tohle vaše rádio. Tak už jsme byli v brněnských školkách. Za okamžik vyrazíme do brněnských kol. A mezi tím jedno šílené pondělí od Bengals na Krokodýlo. Pěkné odpoledne.

0: Všechny dobré věci, Nelly Fortero na Krokodýlo, na vašem rádiu jsme Krokodýl. No a taky podporujeme omezování mobilů ve školách, tak aby děti měly více prostoru na to se trošku soustředit.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Roman Procházka, jsem ředitelem základní školy na náměstí Republiky. Mobilní pravidla máme nastavený vlastně společně po dohodě se školním parlamentem. Mobily jsou povoleny o velké přestávce, když žáci přechází vlastně na konkrétní místo, kde mobily mohou používat. Teďka nás čeká vlastně na konci roku vyhodnocování vlastně nastavených pravidel, přemýšlení nad tím, jak dál v rámci užívání mobilů a digitálních technologií na škole.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Radio Krokodýl. Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bilovickakrizovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální team buildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program Po stopách veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
9: Čau, přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
10: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
12: Žiju příběh z Lepurella, skládám stránku ke stránce.

0: Capital City s Krokodýl, tropický den s Krokodýlem, s vaším rádiem. Co Petra, už to chystá, ty mini sukně? Nebo...
1: Ne, ale už mi bylo teplo, tak jsem si sundala ponožky.
0: No tak to je hezký. Počkej. Jaj. Dobře, co si nám do zpráv?
1: No tak, jak myslíš. Brno od června zpřísňuje podmínky vjezdu do historického centra, i o tom už za chvilku.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
3: Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
4: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno Digifest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
3: Pozor, filmy jsou v angličtině bez českých titulků.
4: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. Digifest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. hodině Ariana Unigirl. Budou vohnouti. A budeme si zpívat Gimme Gimme. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 13. hodině.
8: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes 31 stupňů Celsia, zítra čekejte plus 23.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno od června zpřísňuje podmínky vjezdu do historického centra města. Změny se citelně dotknou i řidičů taxislužeb, kteří nově ve velké části historického centra své zákazníky nevyzvednou. Jde o jedno z řady opatření, kterými chce vedení magistrátu sklidnit dopravu v nejužším centru. Vozidla taxi nesmí už od roku 2022 na náměstí Svobody. Sněmovna dnes rozhodla o možnosti prodloužení jednacího dne do noci. Návrh prosadila hned ráno koalice, která chce odpoledne posunout do závěrečného kola schvalování, zejména rozsáhlou novelu stavebního zákona. Včerejší poslanecké jednání skončilo ve 23:30. Nevšední situace nastala na dálnici poblíž německých Brém, kde z přívěsu vypadl buvol. Svým pobíháním ohrožoval provoz v obou směrech. Majiteli, policii ani ostatním řidičům se nedařilo zvíře uklidnit nebo chytit. Vše nakonec vyřešil policista, který vytáhl služební pistoli a buvola několika ranami zastřelil.
6: Mistrovství světa v levli hokeji na rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté poté, co podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3, ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo. V zítřejším čtvrtfinále v Curychu se od 16:20 utkají s Finy. Kanadu čeká zámořský souboj s obhájci zlata Američany. Domácí Švýcary čeká Švédsko a Norsko hraje s Lotyšskem.
9: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: To pozor, ve Vyškově v Teršově ulici máme dopravní nehodu, no a bourá se taky dálnice D2, dvě osobní auta v sobě, směrem na Brno, 11. kilometr, šťastnou cestu.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: A tam se vyhrává.
1: Poslouchám Radio Krokodýl.
0: Ano, vozíme pizzu. Pizza, pasta, Caruso. Dneska jsme vyrazili do Městského divadla Brno, tady je ochutnávka.
2: Udělali jste nám strašnou radost, já jsem moc ráda rozdělím. A kolegyně přijdou, střídáme se.
0: Za okamžik se podíváme, jak jsme dneska odměňovali.
3: Je dobré mít komu věřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný říká manželce, přestaň drezurovat toho našeho psa, nic z něj nebude, ale bude. Podívej, jak jsem vycvičila tebe. I could stay awake just to hear.

0: možná, že se zpíváte taky s Krokodýlem teď Gemi, Gemi, Gemi.
1: Poslouchám rádio Krokodýl.
0: Tak kde všude posloucháte Krokodýla, dejte nám vědět na studio@krokodil.cz, přepište tam telefon na vás a také místo, kolik vás tam je, no a potom vyrazíme za vámi. A taky Piero Caruso. Caruso, pizza a pasta. Ano, pizza a pasta, připravená. Dneska jsme byli v Městském divadle Brno.
2: Posluchačka Helča napsala do Krokodýla, že poslouchá, my jsme to přišli prověřit.
3: Ano, posloucháme. Dobrý den, Helena.

0: Fitness Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
1: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráli.
2: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
0: Radio Krokodýl.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
4: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.

0: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to
1: má podařit. Fandové basketbalu, zveme vás na 6. semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Kviz Pardubice. Přijďte nás povzbudit do Stares Arény Vodova ve středu 27. května od 19 hodin. Vstupenky v síti Ticketportal nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
4: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou

0: rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Dneska tropické třicítky na jihu Moravy, my se podíváme taky na brněnská jihomoravská koupaliště a za okamžik tip, kam vyrazit na jeden parádní festival tady na jižní Moravě. A mezi tím si jdeme zpívat Leny. Hello, tak pěkné odpoledne. Na celé Brno, celou jižní Moravu, tady je Krokodýl.

0: No Name Večnost. Krokodýláci, volejte studio 603 103 103. Mám pro vás dvě vstupenky na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který se bude konat 6. června 13.30 na hřišti za Sokolovnou Bílovicích nad Svitavou. Tak volejte, krokodýláci, číslo je 603 103 103. Čeká vás festival zábavy, celodenní akce Bílovicích nad Svitavou, Bílovická křižovatka. Telefonní linka je volná, 3, 2, 1, teď. Můžete volat, no a samozřejmě jeden z vás si tam zajde. Tady je Krokodýl, halo, kdo tam, odkud?
1: Dobrý den, to není možné, tady Michal Vlasák, zdravím vás.
0: Zdravíme, Michale, tak dobrá zpráva, je to tvoje, jo?
1: No tak to je úplně úžasné, moc krát děkuji, moje žena bude mít radost.
0: Vyplatil se ti poslech Krokodýla, kde posloucháš?
1: Ano, v autě.
0: V autě, a je to za Brnem, Brno, v okolí?
1: Kde? Ne, přímo v Brno, teďka směr Vinohrady.
0: Tak se ti vyplatil poslech i v autě, gratulujeme a užiješ si to, ahoj.
1: Díky moc, zatím ahoj, ahoj.
2: Barco Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barco, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Již od středy v nabídce. Lipánek 130 gramů, různé druhy za 16,90. A bílý jogurt Klasik 150 gramů za 8,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
4: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtivinaři.cz.
5: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
6: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi e na konci.
7: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
8: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusu novým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
9: Euromoto. Nová éra evropských motocyklových závodů míří do Brna. Prestižní šampionát Euromoto se soubojí tříd Superbike, Supersport a Sportbike. Buď u velké premiéry, přijď fandit českým borcům 29. až 31. května na Creditas Autodromu Brno. Informace najdeš na autodrombrno.com.
10: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: tyto krokodiláci. Léto! Petra dorazila, budou čerstvé zprávy.
1: Hezké odpoledne a už zítra nás čeká noc kostelů, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Hezkou středu, zveme vás dnes do divadla. Legendární český muzikál Šakalí léta má na programu hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Představení Sága rodu Marxů uvádí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl. Haló? Jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
2: Nemůžeme rozsvítit? Je to tajný.
4: Takže, pohraj jste. Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian, jsem tu.
2: Hora, jama, já, taky.
6: Dobrý.
4: Jdeme.
2: Jedu.
4: Hořák, zapínám, krájím.
5: Šlehám, sedím.
4: Strouhám.
5: Flambuju.
6: Hasím.
4: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
6: Servíruju.
4: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
8: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
9: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
8: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru?
9: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
8: To chci.
9: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Radio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 14. Taylor Swift. Nebo Michael Jackson. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 2. hodině odpolední.
12: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na jižní Moravě teploty kolem 31 stupňů. Zítra čekáme polojasno plus 23.
13: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Více než 1000 kostelů, kaplí a modliteben po celé České republice zítra otevře své dveře návštěvníkům v rámci tradiční noci kostelů. Jen v brněnské diecézi se letos zapojí přes 200 míst. Program nabídne komentované prohlídky, koncerty, divadelní představení nebo aktivity pro děti. Teplé počasí posledních dnů přispělo i k dozrávání jahod. V podobném čase jako loni začal na jižní Moravě jejich samosběr. Na některých místech cena tohoto ovoce oproti loňsku vzrostla, a to kvůli škodám po jarních mrazech. Severní Korea pod dohledem vůdce Kim Jong-una otestovala kombinaci přesně naváděných střel s plochou dráhou letu, řízených umělou inteligencí, taktických balistických střel a dělostřeleckých raket. Severní Korea už dříve uvedla, že umělou inteligenci využívá ve svých dronech.
2: Mistrovství světa v levelingu hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Mistrovství světa míří do závěrečné fáze, do play-off, které zítra startuje čtvrtfinálovými boji pro 8 nejlepších. Čeští hokejisté se od 16:20 utkají s Finskem. Domácí Švýcary čeká Švédsko a Kanada změří síly v zámořské bitvě se Spojenými státy. Zbylou dvojici pak tvoří Norsko a Lotyšsko.
10: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Teď už na silnici s Martou.
14: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně na Zvonařce u křižovatky s Dornichem se tvoří kolona, která dále pokračuje přes opuštěnou. Na D1 je velmi silný provoz a místy kolona v úseku mezi 210. a 196. kilometrem směrem z Vyškova do Brna v protisměru doprava zpomaluje před Brnem zhruba od 188. kilometru. Další fronta vás přibrzdí na dálnici D2 z Bratislavy do Brna zhruba od 3. kilometru a ještě například před Modřicemi směrem od D2. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rafajová.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

Je tam parádní léto s vaším rádiem, s Krokodýlem. Za okamžik vyrazíme do ulic Brna, mezi tím Seal Green, Krokodýl. Pěkné odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Zase jedna falešná, povídá host při placení útraty 100 korunů. Ale vždyť je pravá divý sečišník. Není, je falešná. Opouští mě, když ji nejvíc potřebuji.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

většina, že si zpíváte s krokodýlem taky, hej, a možná po práci je čas skočit si do bazénu, co? Jinak na sobotu chystáme taky začátek show RegioChat Ignis Brunensis, zahajovací ohňostroj, který proběhne v areálu Hněvkovského městské části Brno-Jih. S krokodýlem exkluzivně, hudba k ohňostrojům i k dronovým show. Tak se nás držte, jsme Krokodýl, vaše rádio, pěkné odpoledne.

0: Michael Jackson. No a teď jdeme na koupáky.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Pojďte si s námi skočit do bazénu. Zveme všichni milovníky léta, vody a pohody. Venku 31 stupňů a máme přehled, kam v Brně vyrazit za letním osvěžením. Jako první otevřelo včera koupaliště Kraví hora, takže plavky, ručníky, připravit se. V sobotu otevírá oblíbený brněnský biotop. No a samozřejmě od 1. června se těšte na koupaliště Královo pole. Krokodýl tip, kam vyrazit?
1: Krokodýl na koupáku. Krokodýl na koupáku. Den dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
2: Baví vaše děti objevovat

0: na Rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
1: Rádio Krokodýl.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Chceš chodit na ligu každý víkend? Zažít prvoligové městské derby? Konečně taky mimo Prahu? Tohle město a celá Jižní Morava si to zaslouží. Baráž začíná. Artis Brno, 1. FC Slovácko. Středa 27. května od 18 hodin v Králově poli. Pojďme to dotáhnout společně. Za Brno, za fotbal.
2: SK Artis Brno. S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
10: Je dobré mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Sofie Ellis Baxter, Krochu díl na vašem rádiu. No a nádherná částka 102 950 korun v banku krokodýlích zvuků. Za okamžik budeme soutěžit, budete mít šanci vyhrát pořádný balík peněz za uhodnutí našeho záhadného krokodýlího zvuku.

0: Miraj, vlci, jste připraveni? Jdeme soutěžit opravdu o velké peníze právě teď.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Je to tady 102 950 korun za tajemný zvuk Rádia Krokodýl. Zní takto. Ptáme se, co to je. Můžete volat studio 603 103 103. Jednomu z vás dáme šanci teď momentálně vyhrát ty peníze. Já nasypeme vám je na účet, ale chceme slyšet, co to je. Rádio Krokodýl, pěkný den, kdo tam, odkud?
2: Ahoj, tady Martina.
0: Ale Martina je překvapená, že se dovolala, že jo?
2: Jo, protože tady poslouchají kyskologi z kanceláře.
0: Vidíš to, jsi tady, jsi s námi, teď ti dáme možnost vyhrát velké peníze, téměř 103 tisíc. Posloucháš Brně nebo za Brnem, kde ladíš?
2: Ahoj, no v Králově Poří.
0: No, tak.
2: No a můžete ještě slyšet?
0: Můžeme ti to pustit, připrav se. Tohle je záhadný zvuk Rádia Krokodýl. Čekáme na tvoji odpověď. Co to je?
2: Já si myslím, že to je rozlamování toho květáku.
0: Zvuk
2: odlamování
0: tedy
2: těch růžic.
0: Rozumíme ti. Rozlamování květáku těch růžic, jak říkáš, jo? Co na to arbitr? Je to ono nebo ne? Ani tohle to není, jaj.
2: Tak díky, čau.
0: Budeme navyšovat bank, ahoj. Dobrá zpráva pro ostatní, protože příště hrajeme už o 103 tisíc.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 102 tisíce korun.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
1: Radio Krokodýl.
4: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz
5: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
6: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
9: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
8: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen 1 kilometr od hranic s Jižní Moravou.
9: www.terme-la.at
10: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
11: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
10: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
11: Že bych se taky svezla.
10: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
12: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
13: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
14: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
15: Ano!
14: Slyšíte správně.
15: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
14: Žádné dlouhé čekání.
15: Profesionální montáž a rychlá realizace.
14: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
15: nebo telefon 724 100 122.
14: Klimatizace Břeclav.
15: Řešení proti letnímu horku.
16: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
17: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
18: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Alvaro Soler u nás ve vysílání Krokodýla Hit za hitem. Nabízíme Petra nabídne zprávy hned v celou. No a podíváme se i na silnice a samozřejmě na počasí, jaké nás čeká. Jste s Krokodýlem, pěkné odpoledne. Teď mrkneme, kam by mohly vyrazit vaše děti.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Středisko volného času Lužánky zve za zábavou v novém školním roce 2026-27. Láká vás pohyb, divadlo nebo třeba technika? Vyberte si z víc než tisícovky kroužků na 12 místech v Brně a okolí. Malí i velcí objeví, co je baví. Přihlašování začíná už 1. června na luzanky.cz.
2: Radio Krokodýl.
1: Fandové basketbalu, zveme vás na 6. semifinále Maxa NBL, kde se utkáme se soupeřem BK Quiz Pardubice. Přijďte nás povzbudit do Stares Arény Vodova ve středu 27. května od 19 hodin. Vstupenky v síti Ticket Portal nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
4: Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
5: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno DigiFest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
4: Pozor, filmy jsou v angličtině bez českých titulků.
5: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. DigiFest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
0: A skvělé hity chystáme pro vás tady u nás na Krokodýlo. Cindy Leopard dorazí. Dáme si hitovku. Hey, a bude tu skvělý hit Naše cesty.
13: Naše cesty rovný a nebo klikatý.
0: Největší hudební výběr vám nabízí Krokodýl. Za minutu a půl to bude 15. hodina.
14: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Venku krásně, 29 stupňů Celsia, svítí nám sluníčko, užíváme si letního dne a jak to bude vypadat dál dneska v noci v Brně a na jihu Moravy, jasná noc bude. Ano, očekávejme jasno nebo skoro jasnou, nejnižší teploty 11 až 8 v údolích, ojediněle jen 6 stupňů Celsia. Co se týká zítřejšího dne, čekejme v Brně a na jihu Moravy jasno, odpoledne může být i skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Tak, tolik info o počasí, jdem se podívat, co je nového.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
15: Přeji hezkou středu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
15: Brněnský dopravní podnik dnes předal první dvě historické tramvaje T3, které místní tým zrenovoval pro pražský dopravní podnik. Praha vyměnila nové za staré. V Brně nechala další dva vozy, které čeká 10měsíční oprava. Spolupráce za téměř 60 milionů korun skončí příští rok. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření a rozhodnou se ho ukončit, tak budou moci učinit bez hrozby sankce. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci. Počítá s tím novela zákona o doplňkovém penzijním spoření od představitelů vládní koalice. Na jižním trávníku Bílého domu začala výstavba klece pro zápasy smíšených bojových umění, které se tam uskuteční 14. června v den 80. narozenin amerického prezidenta Donalda Trumpa. Přímo na trávníku akci bude moci sledovat 4,5 tisíce diváků. Až 100 tisíc lidí bude moci zdarma zhlédnout na obrazovkách před areálem Bílého domu.
16: Češi!
7: Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
15: Čeští hokejisté včera podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3. Zítra se o 16:20 utkají s Finy. Oba týmy se na světovém šampionátu potkali 26krát. Češi vyhráli 15krát, Finové 8krát a 3 utkání skončila remízou. Poslední vzájemný zápas na mistrovství světa proběhl v roce 2024 v Praze. Češi tehdy zvítězili 1-0 po nájezdech.
9: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Minutu po 15. hodině vyrážíme se podívat i na silnice. Marek Vígrit houstne.
11: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně si postojíte v obou směrech na Zvonařce a v Opuštěné ulici. Po pojíždě budete také na Kolišti ve směru k hlavnímu nádraží. Pomalu to jede na dálnici D1 před Brnem cestou z Prahy i od Vyškova. Více než 3-kilometrová kolona je na trase z Brna do Svitav před Lipůvkou. Další kolonu sledujeme na příjezdu do Kuřimi směrem z Brna v Tyršově ulici, a ve Vyškově v Brněnské ulici na úrovni pneuservisu došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Vicpálek.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Jestli vám je krokodýl Jarek Hemala, přeje hezké odpoledne, tak pokud budete poslouchat krokodýla, můžete získat pizzu zadarmo. Ano, je to možné. Dobře poslouchejte, já vám prozradím víc už v této hodině. Teď pro vás Cyndi Lauper, pěkné odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlubí se Pavel v hospodě kamarádům. To byste nevěřili. Našemu malému Cyrilkovi je teprve 3/4 roku a když mě vidí, tak křičí táta. To se nediv. Takový prcek ještě neví, co mluví.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Крокодил.
1: Послухам радио Крокодил.
2: Послухам радио Крокодил.
3: Послухам радио Крокодил.
4: A ten, kdo poslouchá, může vyhrát pizzu pro sebe i své kolegy. Ano, stačí nám napsat, kde právě Rádio Krokodýl posloucháte, jestli doma v kanceláři, možná u bazénu, tak napište, dejte vědět, naše krokohlídka může dorazit přímo za vámi. S pořádnou pizzovou nadílkou přijede Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. Už teď pište na e-mail studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě k vám. Tak pěkně poslouchejte Krokodýla, vyplatí se to a já věřím, že na úžasné pice si pochutnáte a budete mít z toho obrovitánskou radost. Takovou pizzovou bych možná řekl, co? A jakou měli třeba tady v Brně, v Městském divadle Brno, co?
5: Posluchačka Helča napsala do Krokodýla, že poslouchá, my jsme to přišli prověřit.
6: Ano, zdravíme. Posloucháme. Dobrý den, Helena.
5: Tak vy jste nám napsala do Krokodýla, co jste napsala?
6: Napsala jsem, že Radio Krokodýl posloucháme hrozně rádi.
5: A tohle ano. Je Piero Caruso, který přišel
7: dobrý
5: osobně.
7: Den, tady máte naše pici, naše focacce, právě italský, takže jděte si to ochutnat.
6: Děkujeme mockrát, děkujem. Udělali jste nám strašnou radost, já jsem moc ráda rozdělím. A kolegyně přijdou, střídáme se odpolední a ještě dostanu na komerčním oddělení. Děkujeme mockrát.
8: Radio Krokodýl. Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
9: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
8: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
10: Euromoto. Nová éra evropských motocyklových závodů míří do Brna. Prestižní šampionát Euromoto se soubojí tříd Superbike, Supersport a Sportbike. Buď u velké premiéry, přijď fandit českým borcům 29. až 31. května na Kreditas Autodromu Brno. Informace najdeš na autodrombrno.com.
11: Haló, jsme tu všichni.
12: Já nic nevidím.
11: Nemůžeme rozsvítit?
12: Je to tajný.
11: Takže, pohraj jste.
12: Heneš, long story short, tady.
13: Brňák, Dian, jsem tu.
14: Hora, Jamaja, taky.
11: Dobrý.
12: Jdeme.
14: Jedu.
12: Hořák, zapínám, krájím.
13: Šlehám, sedím.
12: Strouhám.
13: Flambuju.
11: Hasím.
12: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
11: Servíruju.
12: To bude legendární hostina.
15: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
16: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.

0: Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
1: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikuličtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtivinaři.cz.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jé!
5: Jipi, jipi!
4: Hornbach. S námi to zvládnete.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Šetříme s krokodýlem.
1: A je tady levný tip na benzín a naftu v Brně. Když koukneme, co nám tady nabízí, tak třeba čerpací stanice Prim, Brno Jihlavská, tam 41,90 a 39,90 natankujete. Tak uspořte s krokodýlem a užijte si další hit. Eric Clapton pro vás, Rihanna nebo Eva Farna.
0: Šetříme s krokodýlem.
2: Již od středy v nabídce. Lipánek 130 gramů, různé druhy za 16,90 a bílý jogurt Klasik 150 gramů za 8,90. Najdete v prodejnách Rapo.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
9: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
10: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
9: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
10: No přece od Klimastylu z Hodonína.
11: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
12: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
13: Nazdar rockeři, festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna a rozjeďte to na dvou stagech s kapelami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Dobré odpoledne, Brno a celá jižní Morava. Rádio Krokodýl.
1: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: Skvělá Eva Farná u nás ve vysílání Krokodýla. Další hitovky chystáme i po 16. hodině, chystáme i zprávy, ty bude mít Peťa, o čem pak budou.
1: Hezké odpoledne, cizinec na Jižní Moravě zneužíval humanitární dávky, podrobnosti o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Festival Sýtko je každoroční zajímavý projekt studentů prvního ročníku ateliéru Divadlo a výchova na brněnské JAMU. Letošní ročník nabídl divákům celkem 11 inscenací a součástí programu byly i rozbory děl a diskuze mezi publikem a tvůrci.
5: Radio Krokodýl.
6: Tvůj pocit po projektu?
7: Jipi!
8: Jo!
6: Jé!
9: Jipi, jipi!
6: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
11: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
12: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
11: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
12: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
11: To chci.
12: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
13: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, youtubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
5: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme, hrát budeme. Další skvělé hity pro vás po 16. hodině. John Jett. Dorazí Jennifer Lopez a David Guetta. A chybět nebude partička Mirai. Za minutu a půl je tu 16. hodina.
14: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Víme, jak bude a co máme očekávat tady u nás v Brně a na jihu Moravy dnes v noci. Očekávejme jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 11 až 8, v údolích ojediněle 6 stupňů. Co nás čeká dál? Zítřek, tedy čtvrtek, bude jasný. Odpoledne může být i skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
15: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazenonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Škodu přes milion korun způsobil cizinec, který je obviněný ze zneužívání humanitárních dávek. Skončil ve vazbě. Obdobných případů eviduje policie na jihu Moravy jen za poslední půl rok několik desítek. Škoda ale bývá nižší. Předseda Moravského zemského hnutí Pavel Trčala rezignoval na svou funkci po kontroverzní akci členů hnutí u sochy prezidenta Edvarda Beneše v Brně. Jak víte, aktivisté minulý týden nabarvili Benešovi ruce červenou barvou a na sochu pověsili urážlivý nápis. Trčala čin označil za nepřijatelný vandalismus, který podle něj poškodil celé hnutí. Počet lidí, kteří mohou létat z drony, roste. Za necelých 5 měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8300 lidí. To je o 1200 více než za stejné období loni. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků. Za letošní rok jich Úřad pro civilní letectví eviduje zatím 131. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách.
5: Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Do čtvrtfinále postoupili první čtyři týmy z každé skupiny, které se utkají křížem. Tedy první tým skupiny A se čtvrtým z Bčka, druhý se třetím a tak dále. Češi po třech porážkách skončili třetí a jdou ve čtvrtfinále na druhý tým ze skupiny A, kterým je Finsko. To v duelu dosud neporažených podlehlo domácím Švýcarům. Český tým se stěhuje do Curychu, kde se hrála skupina A už na čtvrtfinále. S Finy se Češi utkají zítra o 16:20.
10: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se podívat také na silnice, kde to hustne. Ví Marek.
7: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na 127. kilometru za Měřínem směrem do Prahy bouralo osobní auto s nákladním, kolo naměří přes 3 kilometry. Před Brnem pořád vázne provoz cestou z Prahy i od Vyškova. Hodně plná je pak bratislavská dálnice D2 na příjezdu do Brna od 3. kilometru. Přímo v Brně jsou kolony v obou směrech na Zvonařce a v Opuštěné ulici. Dále pak na Poříčí v obou směrech před odbočkou na Vídeňskou a na Brněnsku za Neslovicemi směrem do Silvek likvidují hasiči popadané stromy na cestě. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marek Vyspálek.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Ano, je s vámi Krokodýl, Jarek Hemala, přeje krásné odpoledne. Další skvělé hity připravené jsou, ale také slovíčka brněnského Hantecu. Ty promrskáme už za chvíli, tak držte naši vlnu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Pistole. Loka.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Skončil pobyt jednoho turnusu, kdy si náhle právě skončivší rekreant vzpomněl na zapomenutou věc. Vrátil se ke svému bývalému pokoji, který byl zamčen, protože už jej zabydleli novomanželé. A z pokoje se ozývalo, čí je to kolínko? Moje. Čí to jsou prsíčka? Moje. Rekreant už to nevydržel, zabouchal na dveře a zavolal, prosím vás, až přijete na ten deštník, tak ten je můj.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Je to tak, slovíčka brněnského Hantecu probereme právě teď. Honza Ženek Hlaváček připraven jest. Co jdem překládat?
2: Zdar jak svíňa z Kroxny. Gomete, co to je lochna jak svíňa?
1: Lochna jak svině, co to může být? Tady jsme se vás i v ulicích města.
3: Vůbec nevím, nevím.
4: To je velká lochneska.
5: Díra jako prase.
6: Velké jak svině.
4: Lochneska jak svině.
7: Práce jak svině.
8: Dluh jak svině.
1: Párkrát to tam padlo i správně, že, Žanku?
2: Lochna jak svině je velká díra. Třeba na botě, nebo i někde jinde. Přeju vám, abyste nikdy žádnou lochnu jak svině neměli a měli betelinen.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
9: Den dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
10: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
11: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jsou tady. Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
12: Řekni to všem.
14: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
15: Jsou tady.
16: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
17: Chceš chodit na ligu každý víkend? Zažít prvoligové městské derby? Konečně taky mimo Prahu? Tohle město a celá Jižní Morava si to zaslouží. Baráž začíná. Artis Brno, 1. FC Slovácko. Středa 27. května od 18 hodin v Králově poli. Pojďme to dotáhnout společně. Za Brno, za fotbal.
18: SK Artis Brno.
19: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na 2. židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na 2. židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
5: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
10: Jé!
5: Jé!
4: Jipi, jipi!
10: Jí!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
2: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
7: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Stavíte? Stavte se! Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny DEK Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června.

Olivia Newton-John, John Travolta u nás ve vysílání Krokodýla, skvělá hitovka. No a my se podíváme na jeden skvělý festival, který se bude už v brzké době konat a my vám prozradíme, koho tam můžete vidět. Mrkneme na Bílovickou křižovatku a budeme mít pro vás i vstupenky, tak držte vlnu Krokodýla. Hello.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Pojď sem.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: A víme, že se koná skvělý festival, na který můžete vyrazit. Bílovická křižovatka, multižánrový festival Bílovická křižovatka se uskuteční 6. června od 13.30 na hřišti za Sokolovnou v Bílovicích nad Civitavou. No a na co se můžete těšit, je to spousty. Vybíráme AG Flag, také tam bude Vít Wenzl, folklorní soubor Bystrouška, I'm Oscar, Prague Queen a samozřejmě spousty dalších, třeba i Helmutova stříkačka. Všechno to můžete zažít, jak jsem říkal, od 13.30. Někdo ale může také to zažít úplně gratis. Právě teď uvolňuji naše krokodýly linku 603 103 103. A kdo by rád vyrazil právě na tento skvělý festival, který se koná, jak ještě jednou připomínám, 6. června od 13.30 na hřišti za Sokolovnou v Bílovicích nad Civitavou, můžete vyrazit na multižánrový festival Bílovická křižovatka díky krokodýlu zdarma. Stačí zavolat 603 103 103 a pak si užít skvělé vystoupení nejenom kapel, ale třeba i tam bude folklorní soubor, tak pro vás samozřejmě možnost něco zhlédnout a dopřát si i nějaké ty dobroty. Byl jsem tam, vím, pivo teče proudem, i další dobroty jsou v údírně třeba tak dál. To všechno vás tam čeká. Jdeme se podívat, kdo nás čeká na naší lince. Krokodýl, dobrý den. Kdo pak tam? Majko, já vás zdravím, krásný poslech vám přeji. Vy jste se dovolala a máte zájem vyrazit na multižánrový festival Bílovická křižovatka. Souhlasíte?
3: Ano, určitě.
2: Souhlasíte. Odkud jste? Z Brna?
3: No momentálně ano, jsem právě v Brně.
2: V Brně, dobře. A jinak budete to mít do Bílovic daleko? Ne.
3: No, ne.
2: Nebudete. Užijete si to, vyrazíte a prožijete krásné odpoledne, ano?
3: Ano, děkuji.
2: Díky, vydržte mi na lince. Vám ostatním radím buď si pořídit vstupenky nebo dál poslouchat Krokodýla. Nabídneme vám případně další vstupenky gratis. Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz. Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bílovickakřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
8: Ano, slyšíte správně.
7: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé Jižní Moravě.
8: Žádné dlouhé čekání.
7: Profesionální montáž a rychlá realizace.
8: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
7: nebo telefon 724 100 122.
8: Klimatizace Břeclav.
7: Řešení proti letnímu horku.
0: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
0: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
9: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Užíváme se zážitkem další, ty si budeme užívat i po 17. hodině se s Krokodýlem, což je báječné. Věřím, že si odpoledne užíváte a jaké hity budou, no prozradím za chvíli. Teď ale Peťa prozradí, o čem budou mít ty další zprávy.
1: Hezké odpoledne, Brno od června zpřísňuje podmínky vjezdu do historického centra, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
0: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Legendární český muzikál Šakalí léta má na programu hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Představení Sága rodu Marxů uvádí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
3: Rádio Krokodýl.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
7: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno Digifest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
6: Pozor, filmy jsou v angličtině bez českých titulků.
7: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. Digifest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
8: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto.hemala.cz.
3: Rádio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hrajeme a hrát budeme po 17. hodině s námi Britney Spears. Co nás dál čeká, Tom Cash. Možná si nějaké espresso dáte, my vám naservujeme espresso macchiato a také budeme tady mít Michala Hruzu.
10: Přišla zde nadání, probudila můj život trochu vratký.
0: Za minutu a půl tu máme 17. hodinu.
11: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Venku příjemně, pokud jste na zahrádce a dáváte si pivečku, je to obzvláště příjemné, jak to bude vypadat dál s počasím. Dnes v noci očekáváme tady v Brně a na jihu Moravy jasno nebo skoro jasno, teploty 11 až 8 v údolích, ojediněle 6 stupňů Celsia. Čtvrteční den v Brně a na jihu Moravy bude jasný, odpoledne může být i skoro jasno a nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
3: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno od června zpřísňuje podmínky vjezdu do historického centra města. Změny se citelně dotknou i řidičů taxislužeb, kteří nově ve velké části historického centra své zákazníky nevyzvednou. Jde o jedno z řady opatření, kterými chce vedení magistrátu sklidnit dopravu v nejužším centru. Vozidla taxi nesmí už od roku 2022 na náměstí Svobody. Developer chce mezi ulicemi Holcova a Karolíny Světlé v Líšni v budoucnu stavět komplex se 150 byty. Plán kritizuje vedení městské části, které se obává například nedostatku parkovacích míst. Podle developera má být parkovacích míst celkem 72, včetně návštěvnických. V plánu je také 150 míst pro jízdní kola. Obyvatelé měst by měli podle ochránců přírody v nynějším tropickém počasí umožnit divoce žijícím zvířatům přístup k vodě. Mohou jim ji nalít do mělké misky. Pokud mají na pozemku jezírko, mohou usnadnit přístup k vodě pomocí plovoucího prkna.
3: Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Letošní mistrovství světa v hokeji by podle odhadu bookmakerů mohlo pro český národní tým skončit už ve čtvrtfinále. V zítřejším zápasu favorizují Finsko jak sázkové kanceláře, tak i většina sázejících. Nejpravděpodobnějším vítězem mistrovství je i nadále Kanada.
12: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
13: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se podívat na silnice, kde to houstne Výmarek.
14: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Více než kilometrová kolona je v Brně v Kníničské ulici na příjezdu do Bystrce směrem z Králova pole. V obou směrech si postojíte na Zvonařce a v opuštěné ulici. Stejná situace je také na Poříčí před Vídeňskou. Pomalu to jede na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 176. a 196. kilometrem. Cestou z Vyškova se zdržíte od 201. Další kolony sledujeme na trase z Brna do Svitav před Lipůvkou a také na příjezdu do Kuřimi směrem z Brna v Tyršově ulici. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Margit Pálek.
13: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

0: Krokodýl s vámi, Jarek Hemala, přeje krásné odpoledne, 2,5 minuty po 17. hodině. V této hodině se podíváme mezi naše nejmenší posluchače. Ptát se Zlatíček budeme, proč musíme spát. No a také se podíváme na letošní ohňostroje. Blíží se nám, co nás čeká, o tom víc tady na Krokodýlu.
1: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Host studuje jídelní lístek. Pane Vrchní, ta hovězí pečeně je vepřová nebo kuřecí?

Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A vyrážíme mezi naše nejmenší. Jdeme se podívat do jedné z brněnských školek. Tam jsme se ptali dětí, proč musíme spát, co?
2: Aby nikdo třeba, kdo chodí do školy, nespal u lavice.
3: Protože aby jsme byli silní na druhý den.
4: Protože aby jsme byli silní.
5: Aby vás nebolela hlava.
6: Abyste potom, kdybyste měli miminko, nebyli na další noc nevyspaní.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
7: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop Roku. www.e-kondomy.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
9: Léto na hotelu Rakovec začíná 29. května. Celý víkend sleva na vše 20% a koupání zdarma. Navíc skákací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin oldies party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
10: Tvůj pocit po projektu?
11: Jipi!
12: Jo!
10: Jo!
11: Jipi, jipi!
10: Hornbach, s námi to zvládnete.
13: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
14: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
16: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux.

0: Centročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Je dobré mít společnost na cestě.

0: Markéz u nás ve vysílání Krokodýla. No a my fandíme školám, které omezují mobilní telefony na školách. A nyní se pojďme podívat, jaká další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Mé jméno je David Čížek, jsem ředitelem základní školy Střelice. V naší škole jdeme cestou nepoužívání mobilních telefonů, tedy pokud to není vhodné nebo přímo nezbytné pro výuku. Žáci tak dostávají možnost odpočinout se od světa v displeji mobilu a mají k sobě.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: A užívat se to budeme, ano, už se nám to krásně blíží. V sobotu 30. května se to hezky nám ukáže na obloze ve 22.30. Tady v Brně, tentokrát je v areálu Hňutkovského. Originální hudbu k ohňostroju vysíláme samozřejmě tady na Krokodýlu na 103 FM. A úvodní show 29. ročníku festivalu Ignis Brunensis pěkně si užijeme v italském stylu a italském rytmu. Bella Ciao se jmenuje a doufám, že pokud vyrazíte, tak si to parádně užijete, my si to užijeme. A jenom připomínám, že pro parkování k ohňostroji právě v rámci jeho brněnského dětského dne využijte výhradně parkoviště u obchodní centra Avion Brno. Odsud dojdete po osvětlené cyklostezce až k ohňostroji nad Obsálkovem, tak jenom abyste neměli problém, kde zastavit a kde nechat svůj vůz. Pěkně si to užijte, Krokodýl bude dobře naladěný na 103 FM a bude vám muziku samozřejmě vysílat.
2: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
4: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
3: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen 1 kilometr od hranic s jižní Moravou.
4: www.terme-la.at.
5: Euromoto. Nová éra evropských motocyklových závodů míří do Brna. Prestižní šampionát Euromoto se soubojí tříd Superbike, Supersport a Sportbike. Buď u velké premiéry, přijď fandit českým borcům 29. až 31. května na Kreditas Autodromu Brno. Informace najdeš na autodrombrno.com.
6: Haló, jsme tu všichni.
7: Já nic nevidím.
6: Nemůžeme rozsvítit?
7: Ne, je to tajný.
6: Takže, pohraj jste.
7: Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
8: Hora, Jamaja, taky.
6: Dobrý.
7: Jdeme.
6: Jedu.
7: Hořák, zapínám, krájím.
6: Šlehám,
7: sedím.
6: Strouhám,
7: flambuju.
6: Hasím.
7: Slejvám. Utírám, solím, pepřím,
6: servíruju.
7: To bude legendární hostina.
9: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
10: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
11: Jste spolehlivý samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
12: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Bezva Fest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syria Curry, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
2: Mějte krokodýla v kase každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Užíváme se hit za hitem a další skvělé hity chystáme i pro vás po 18. hodině. Předtím ale má pro nás Peťa připravené další zprávy. Já se ptám, o čem budou.
1: Hezké odpoledne. Brněnský dopravní podnik dnes předal první dvě historické tramvaje, které opravoval pro Prahu, i o tom za chvilku.

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
4: Hrajeme, hrát budeme a budeme si to společně užívat. A jaké hity z Krokodýla třeba dorazí kysáci. Těšte se ale i na Shakiru.

0: Za minutu a půl máme 18. hodinu.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pohled také na to, jak to bude vypadat dál. U nás na jihu Moravy očekávejme dnes v noci jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 11 až 8 v údolích, ojediněle kolem 6 stupňů Celsia. Zítřejší tedy čtvrteční den, Brno a jih Moravy jasno nebo skoro jasno, teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezkou středu.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Brněnský dopravní podnik dnes předal první dvě historické tramvaje T3, které místní tým zrenovoval pro pražský dopravní podnik. Praha vyměnila nové za staré. V Brně nechala další dva vozy, které čeká desetiměsíční oprava. Spolupráce za téměř 60 milionů korun skončí příští rok. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření a rozhodnou se ho ukončit, tak budou moci učinit bez hrozby sankce. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci. Počítá s tím novela zákona o doplňkovém penzijním spoření od představitelů vládní koalice. Na jižním trávníku Bílého domu začala výstavba klece pro zápasy smíšených bojových umění, které se tam uskuteční 14. června v den 80. narozenin amerického prezidenta Donalda Trumpa. Přímo na trávníku akci bude moci sledovat 4,5 tisíce diváků. Až 100 tisíc lidí bude moci zdarma zhlédnout na obrazovkách před areálem Bílého domu.
1: Mistrovství světa v levném hokeji na Rádiu Krokodýl.
3: Čeští hokejisté včera podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3. Zítra se o 16:20 utkají s Finy. Oba týmy se na světovém šampionátu potkali 26krát. Češi vyhráli 15krát, Finové 8krát a 3 utkání skončila remízou. Poslední vzájemný zápas na mistrovství světa proběhl v roce 2024 v Praze. Češi tehdy zvítězili 1-0 po nájezdech.
4: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Míříme se také podívat na silnice, kde to houstne, ví Kuba.
5: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Žabovřeské ulici před Královopolským tunelem bourala dvě osobní vozidla. Místem se ale projíždí bez komplikací. Další nehoda překáží na kolišti u Cejlu. Doprava tam vázne ze všech stran. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy před 182. kilometrem čekejte zhruba 3-kilometrovou kolonu. A u Brna se jede místy pomalu v obou směrech mezi exity 190 a 196. Pro Rádio Krokodýl z Globa asistánci Kuptil Šár.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je za vámi Krokodýl, Jarek přeje krásný podvečer, příjemné pozdní odpoledne. Máte rádi pizzu a dali byste si, Krokodýl vám ji dá zadarmo. Poslouchejte, co pro to musíte udělat.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Крокодил.
1: Послухам радіо Крокодил.
2: Послухам радіо Крокодил.
3: Послухам радіо Крокодил.
4: A když posloucháte, můžete vyhrát pizzu pro své kolegy i samozřejmě pro sebe úplně zdarma. Stačí napsat, kde právě Radio Krokodýl posloucháte, a dejte nám vědět, třeba právě k vám pak vyrazí naše krokohlídka a dávám pořádnou pizzovou nadílku. Přijede i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. Pište už teď na e-mail studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě za vámi. A kam jsme se vydali? Třeba do Městského divadla Brno.
5: Posluchačka Helča napsala do Krokodila, že poslouchá. My jsme to přišli prověřit.
6: Ano, posloucháme. Dobrý den, Helena.
5: Tak vy jste nám napsala do Krokodila, co jste napsala?
6: Napsala jsem, že rádi posloucháme hrozně rádi.
5: A tohle je Piero Caruso, který přišel dobrý osobně.
7: Tady máte naše pici, naše pokače, právě italský, takže jděte si to ochutnat.
6: Děkujeme mockrát, děkujeme. Udělali jste nám strašnou radost, já jsem moc ráda rozdělím. A kolegyně přijdou, střídáme se odpolední a ještě dostanu na komerčním oddělení. Děkujeme moc krát.
4: Tak zdravíme Městské divadlo Brno, kde ladí a poslouchají Krokodýla. Díky za to, a třeba právě vy získáte pizzu gratis.
8: Den dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
9: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
8: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Krokodýlí zvuky pravým do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráli.
10: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
8: Rádio Krokodýl. Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
11: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno DigiFest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
8: Pozor, filmy jsou v angličtině bez českých titulků.
11: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. DigiFest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
12: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
13: Řecký ostrov Levkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
12: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
14: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
15: Je to tak Ford Tourneo Custom. Co na něj říkáš?
14: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
15: A nejen to. Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
14: To chci.
15: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent. Jistota, kterou oceníte.
16: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
18: Je dobré mít se s kým probouzet. To nejlepší.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Je to tady všichni milovníci léta, vody a pohody. Na Krokodýlu nám startuje rubrika s krokodýlem na koupáku. Ano, blíží se nám to. Máme pro vás přehled, kam v Brně vyrazit za prvním letošním osvěžením. Jako první otevřelo koupaliště Kraví hora, takže plavky, ručníky a můžete rovnou vyrazit a užít si to. Jinak v sobotu 30. května se na vás těší už i oblíbený biotop. Ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání a letní chill, třeba italskou zmrzlinu. Jinak 30. května otevře i brněnská Riviera a také koupaliště Zábrdovice. Od 1. června pak otevírá třeba i koupaliště Královo pole. Tak si to užívejte, my si to budeme užívat a společně třeba slzu si za chvíli vychutnáme tady u nás na Krokodýlu.
2: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Nazdar rockeři. Festival Vezův se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
2: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
3: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
2: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
3: Že bych se taky svezla.
2: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. Hey, what a perfect day.

0: po uši.
1: Radio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
3: Po 19. Britney Spears. Pak už budeme hrát podle vás.
2: Radio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Již od středy v nabídce. Lipánek 130 gramů různé druhy za 16,90 a bílý jogurt Klasik 150 gramů za 8,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
6: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, youtubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
3: Dneska 32 stupňů, zítra plus 23.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
7: Brno od června zpřísňuje podmínky vjezdu do historického centra města. Změny se citelně dotknou i řidičů taxislužeb, kteří nově ve velké části historického centra své zákazníky nevyzvednou. Brněnský dopravní podnik dnes předal první dvě historické tramvaje T3, které místní tým zrenovoval pro pražský dopravní podnik. Praha vyměnila nové za staré, v Brně nechala další dva vozy, které čeká desetiměsíční oprava. Škodu přes milion korun způsobil cizinec, který je obviněný ze zneužívání humanitárních dávek, skončil ve vazbě. Obdobných případů eviduje policie na jihu Moravy jen za poslední půl rok několik desítek.
2: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Pojďme na silnice, Jakub je v terénu.
8: Pěkný podvečer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Zámecké ulici za sjezdem z D2. Dejte pozor na nehodu dvou osobních vozidel. Provoz je omezený částečně. Na Brněnsku na obchvatu Čebína policisté vyšetřují srážku osobního vozidla s nákladňákem. Projíždí se tam kivadlově. A pomalu se jede tradičně po dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od Popůvek po 196. kilometr. Pro Rádio Krokodýl z Global 16.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

Jirka Wiener s vámi za mikrofonem, za okamžik rozjíždíme hity na přání, připravte si telefony. A mezi tím Britney Spears, Toxic, jsme Krokodýl, jsme vaše rádio. Interaktivní pořad hity na přání začíná právě teď, Krokodýl.

Tohle je Britney Spears, kroku díl, no a teď už můžete volat studio 603 103 103. Hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu, tohle jsou hity na přání, co si pustíme, co to bude, volejte, vybírejte právě teď do toho Miraj, drahoukami, právě teď, pěkný večer. Slunce.

0: pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Tady Krokodýl, tohle jsou hity na přání. Kdo pak se nám dovolal? Odkud, halo?
2: Dobrý den, tady Adam Komenda a já bych poprosil One Kiss od Dua Lipy.
1: Odkud navoláš?
2: Z Brna, ze Žabin a bude to pro moje kluky Karla a Davida, takže jo.
1: Už to letí, zdravíme chlapi, díky, že jste s námi. Ahoj, čau.
2: Ahoj.
1: 603 103 103, Krokodýl, hity na přání.

0: pěkně vás roztancoval Krokodýl. I na Príglu, Krokodýl, zdravíme Brněnskou Přehradu, kdo se dovolal, haló?
1: Dobrý večer všem, tady Tom Príglu.
0: Toma, vítej, tak Alphaville David Guetta, Forever Young, pro koho to bude?
1: Yes. Takže moje síni Honzík, já to zkrátím, Honzík, David, Brambořík, Ťapka, Zenda, Dana, Radek, Věrka a Ludva, Kocor, Krokodýl, pro Krokodýla a pro všechny posluchače.
0: Moc děkujeme, parádní výběr, jdeme na to, ahoj, čau.
1: Děkuji, ahoj, kičau, pavšem.
0: Zdravíme Brněnskou Přehradu, vy si zavolejte 603 103 103, Krokodýl, hity na přání.

0: Favel, Iva Max, David Guetta, Krokodýl, hity na přání. Jenče na telefonu, ahoj Jenčo. Nazdar, teď si dáme jednoho freestylera. Pro koho? Koho pozdravíš?
1: Já bych chtěla hlavně našim hokejistům, zítra hrajeme zápas s Dynama, tak aby konečně už vyhráli, mají poslední šanci.
0: Věřím, že to zvládnou. Tak hokejistům na mistrovství světa, Jančo, zdravíme. A vy volejte 603 103 Krokodýla, hity na přání.

0: za mikrofonem Kroku díl Jirka. Tohle jsou Hity na přání, náš interaktivní pořad, kdy se s námi můžete spojit i prostřednictvím aplikace Rádia Krokodýl. Tak co už máte staženou? Třeba jako Kája, která píše, že by chtěla zahrát Sebastiana. Hledám pro všechny, co opékají špekáčky v Řečkovicích, takže do Řečkovic k té pohodičce, taky pro Petra, Míšu a pro všechny, co si tam užíváte pohodu, krokodýláci. Sebastian hledám, no a vy můžete pomaličku volat studio Krokodýla 603 103 103. Tady jsou Hity na přání. Právě teď hrajeme podle vás a tohle je absolutní pohodička. Sebastian hledám do Řečkovic prostřednictvím aplikace Rádia Krokodýl. Díky, že jste s námi ve spojení.
1: Lásko, ztratila se z noci, ale tvý stopy už za vás. Všude tě hledám, ale popravdě už nevím, kudy jít. Někdy to bolí, pak se sněješ, pak tě zase nosím na dlaních. I když jsme spolu, tak to

Sebastian hledám, vy už nehledejte, našli jste, tohle je Krokodýl. Vítek na přání, teď vybírala Míša, Sebastiana. No a Martin by chtěl zahrát taky do fakultní nemocnice Brno Bohunice. Na oční máme zahrát všem Naked, právě teď z Krokodýla.

0: Naked na kroku dílo, no a nezapomeňte, že si u nás můžete vyhrát taky velké peníze. A nejenom to, budou i ohňostroje.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na Brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz.

0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Onyx.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
2: Tady jsou hity na psání, jsme Krokodýl. Tak kdo pak se dovolal? Haló?
3: Hezký večer, tady je věrný posluchač Marek Sobcedy u Znojma.
2: Ahoj Marku, tak povídej, co ti pustíme, pro koho?
3: No, já bych chtěl nechat zahrát písničku Backstreet Boys Get Down a bude to pro vás do rádia, protože jste úžasné rádio.
2: Děkujeme.
3: A taky, aby to horko už nebylo, jo? Aby bylo letní počasí, ale ne tak horko.
2: No dobře, tak něco na schlazení, jo? U tebe. Děkujeme, ahoj.
3: Ahoj.
1: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: Backstreet Boys, Krokodýl, hity na přání. Hrajeme podle vás, no a teď už jdeme na telefon, tam je Velké Meziříčí, zdravím.
1: Tak Pavel Janíša z Velkého Meziříčí, chtěl bych zahrát dneska samozřejmě na první Jarušce v Chloubovi, která mě dneska odvezla z obchodu 2 kilometry, si zajela se mnou, potom Violetce, Andreji a samozřejmě bych potřeboval 2 Zuzka Martina a Míši a mýmu synovi Filipovi.
0: Rádi zahrajeme i pro Filipa, Meky Žbirka je připraven. Krokodýl, hity na přání.
2: Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

Jirky Žbirka, David Žbirka na kroku dílově, tak na přání. Hrajeme pro vás, pro celé Brno, celou Jižní Moravu, já jsem Jirka. No a teď zahrajeme pro Kamču do Řečkovic na zvednutí nálady prý k Toma Jerry Dance, tak jo, jdeme na to.

0: asi podobně jako kam jedete Toma Jerry Dance. Teď už zdravíme do Černé Hory. Kdo pak se dovolal? Krokodýl.
1: Ahoj Jiří, dovolal se Tomáš Werner.
0: Vítej Tome, komu zahraješ? Co to bude?
1: Dneska to budou Eláni. A pošlu to mojí kamarádce Esterce Láznové pro lepší náladu.
0: Dobře, Tome, zdravíme. Posíláme další hit. Volejte 600 300 303.
2: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

tak to pěkně vám hraje Krokodýl. Hity třeba i do bazénu. Dneska 32 stupňů. Máme pozdravit taky na koupaliště Kraví hora, kde se ladí Krokodýl. Mi Čendelín zvedne náladu.

my, Nekrokodýlo. Tohle jsou hity na přání, my už tady chystáme taky večernice Rádia Krokodýl. Za malou chvíli, ale teď si jdeme zpívat takové to. Tak pojďme do toho.

0: Dneska to bylo pěkně na koupáky, co krokodíláci. Zdravíme i na Kraví horu, kde se poslouchá Radio Krokodýl.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Zdravíme všechny plavčíky, dáme si titulní písničku ze seriálu Baywatch. Jimmy Jameson. Miley Cyrus. Rema Selena Gomez. To vám bude hrát krokodýl.
2: Haló, jsme tu všichni.
3: Já nic nevidím.
2: Nemůžeme rozsvítit?
3: Je to tajný.
2: Takže, pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Jamaja, taky.
2: Dobrý.
3: Jdeme.
5: Jedu.
4: Hořák,
3: zapínám, krájím.
4: Šlehám, sedím.
3: Strouhám,
4: flambuju.
2: Hasím.
3: Slejvám.
4: Utírám,
3: solím.
4: Pepřím.
2: Servíruju.
3: To bude legendární hostina.
4: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
6: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra se nám uchladí na 22 stupňů Celsia a čekáme skoro jasnou oblohu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
8: Mezi ulicemi Holcova a Karolíny Světlé v Rýšni chce developer v budoucnu stavět komplex se 150 byty. Plán kritizuje vedení městské části, které se obává nedostatku parkovacích míst. Modré zóny se rozšířily do další části města. Konkrétně jde o oblasti 1804 Hády, kde nově platí pravidla pro návštěvnickou zónu C. Regulace je nastavena od 17 hodin do 6 hodin ráno. Dva hřebci z Národního parku Podyjí budou spásat trávu u obce Loukov na Havlíčkobrodsku, kam je převezli ochránci přírody. Tamní rezervace má přes 20 hektarů. Do konce roku by v ní mělo přibýt dalších 5 koní.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy

0: krásnou středu, krokodýláci.
1: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
0: Jsou dvě a jsou tady při vás, pro vás.
2: Ahoj, dobrý večer.
3: Krokodýlí večernice.
0: Ano, Katka, Elena, holky jsou připravené. Tak holky, co nás dneska čeká, co budeme probírat, nebo co budete probírat?
2: My jsme si říkali, že vzhledem k těm tropickým teplotám venku, každý z nás, kdo chodí pracovat, že jo, přes den nemá čas se ochlazit na koupališti. A my máme pár tipů a hlavně jeden.
3: Jeden zaručený.
0: Takže tip, jak se ochladit, jo?
2: No.
0: Prosím vás, holky, ale před 22. hodinou, takže bude to asi slušný tip, že jo? Dobře, budeme se ochlazovat. Večernice Rádia Krokodýl jsou tady.

0: Maminky v akci. Maminky v akci. Katka se stará o manžela a dvě děti. Elena má dvě děti, přítele a ještě navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes?
1: Krásný večer, přátelé, krokodýlí večernice s vámi, Elena.
2: A taky, Katka, krásný večer přejeme. Hezkou středu, je středa večernic, třeba na to bychom zapomněli, že? A dneska máme za sebou další tropický den, už několikátý v řadě. Jestli jste dneska byli místo v práci na koupáku, tak teda za mě rozhodně gratulky. No a jestli ne, tak jste možná řešili, jak se ochladit. Tak co ty, Eli, jak to snášíš, to horko? Potřebuješ dělat něco pro to, aby se cítila líp?
1: Já se úplně těším, až ti odpovím. Jako potím se teda hrozně tady, úplně se musím ovívat, ale ne, já se nepotřebuju ochlazovat, protože já mám strašně ráda horko, já jsem taky jižní typ, takže 40. Každý den klidně beru všema 10, mám to hrozně ráda. A koupačky, na to se strašně už těším. A ty drinky, hlavně vychlazený drink, musíš
2: takže
1: se hlavně zevnitř.
2: Drinkem.
1: Ano, zevnitř se musíš chladit, to je důležité.
2: Dokážu si ten drink živě představit. Mě teda zabírá zavřít okno, stáhnout žalusky a dát si studenou sprchu, ale musíš být doma, že jo? Pokud jsi v práci, nebo pokud jsi někde jako v centru města, tak to úplně ideální není. Ale já jsem dneska viděla, možná to vyzkouším, takovýho týpka, který měl normálně na sobě, sice jako tričko, kraťasy, šel na lehko, ale měl ponožky se sněhulákama. A já jsem si říkala, že by jako psychologická taktika, že si vezmeš něco zimního nebo aspoň s motivem zimním a že by to zabralo, tak jsem si říkala, že to vyzkouším a pak vám dám vědět, uvidíme.
1: Aha, přátelé, takže jestli nemáte ponožky se sněhulákama, tak jste víte kde.
2: Víte kde.
1: A zůstaňte radši doma.
0: Každou středu večer. Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer, s vámi Večernice, Katka.
2: Elena, ahoj.
1: Ahoj, zdravíme vás. Tak přátelé, dneska jsme si říkali, že nakousneme takový téma, což jsou videohovory, když vám někdo volá a není to jenom audio, ale je to video, protože může to být velmi nebezpečné, obzvlášť když vás někdo překvapí v situaci, kdy se nacházíte v neúplně jako lichotivém stavu.
2: Co to znamená v neúplně lichotivém stavu?
1: Mně se to stalo před pár dny, kdy mě můj muž volal z papírnictví, potřeboval se s něčím poradit. A já jsem běhala jenom tak jako na lehko ve spodním prádle. Mila jsem si hlavu, takže turban na hlavě.
2: Počkej.
1: Byl to perfektní pohled.
2: Tak to je právě lichotivý stav.
1: To nebylo, to tě můžu jako ujistit, že to nebyl lichotivý stav.
2: Tomu nevěřím.
1: A jak jsem to v rychlosti zvedla, tak jsem si nevšimla, že to není jako telefon, ale že je to video. Úplně jsem se vyděsila, když jsem ho zahlídla v tom obchodě a říkám, kolik je tam kolem tebe lidí, kolik lidí to vidí.
2: Hromada kolem nakupujících a všichni přestali nakupovat a dívali se na to, jak si voláte. Oho, to bylo hezký.
1: Já doufám, že si toho nikdo jako moc nevšim, jo. Ale je fakt, že to je jako hrozně nebezpečný, protože já se vždycky nedívám nahoře na tu kolonku, jestli jako je to video nebo audio. Prostě to zvedneš a jdeš, že jo?
2: Já to právě nechápu. Jako proč bereš ten video hovor, když seš teda v tom stavu, ve kterým jako seš?
1: Musíš si víc všímat. Každopádně nedávno se nám stala i taková historka, že jsme taky volali někomu. Ten dotyčnej si taky stejně jako já nevšiml a dal ten telefon k uchu, takže jsme celou dobu viděli jenom to ucho.
2: Takže ouško jste viděli. Ježišmarja, a hodně zblízka, že jo?
1: Hodně zblízka, takže doporučujeme pořádně umývat, čistit. Člověk nechce vidět úplně všechno, že?
2: Určitě ne.
0: Krokodýlí Večernice. Každou středu večer. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Holí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný, dobrý středeční večer. Jsou s vámi večernice.
2: Elena.
1: A taky Katka.
2: Zdravíme vás a máme takovou informaci teďka. Blíží se nám prázdniny, čas dovolených a my jsme si všimli zajímavosti, která na nás dneska vyskočila.
1: Nás to docela jako šokovalo, protože u jedné francouzské turistky odjíždějící z dovolené ze Sardinie bylo objeveno přibližně 40 kilo písku, oblásku a mušlí. Normálně to zbalila na pláži do tašky a jela

0: Na kufi ne, to bylo obří, tam by se mohlo něco vejít.
1: To mohlo vypadat docela zajímavě. Taky by mě zajímalo teda, kam si ten písek dala.
0: No přesně, já jsem si říkala, jestli třeba místo ložnice, víš, třeba odstranila postel.
1: Jakože spí v písku místo postely, no to není moc pohodlný. A nebo třeba no, si to dala do kytiček, nebo já nevím, k
0: na
1: bazénu.
0: Balkon, na zahradu. No.
1: My jsme vždycky šťastní, když si pozbíráme pár mušliček na té dovolené a to jsme úplně jako nadšení. Možná paní třeba žádný mušličky nemohla najít a tak si nabalila jako ten písek sebou.
0: Ale jako za mě 40 kilo je fakt moc. A podle naší zkušenosti z dovolené, to určitě můžeš potvrdit sama, ten písek si prostě přivezeš domů vždycky, i když ho nechceš.
1: Ale paní to udělala hlavně nenápadně.
0: Ano, a naše pračka by mohla vyprávět.
2: Rodí Večernice, každou středu večer. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Černice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer, středa 20.34, od mikrofonu zdraví Elena.
2: A taky Katka, hezký večer přejeme.
1: My jsme se s Katkou tady domluvili minulý týden, že si vyladíme trošičku tělíčko do plavek.
2: No, já bych řekla, že spíš ty.
1: Ne. Ty jsi mě to slíbila a já jsem říkala, že co se řekne v rádiu, to platí.
2: Jo, takhle.
1: Takže teď se z toho nevykroutíš, holka. Ale jako zvedání želez ve fitku nás trošičku vyděsilo a tak jsme si říkali, že budeme radši chodit plavat. Já už jsem včera vyrazila, bylo to super a těším se i, jak se otevřou ty letní bazény a budem u toho i chytat bronz, takže jak ty, Kači?
2: Jako je pravda, že to plavání je pro mě asi nejpřijatelnější forma sportu, obzvlášť v tomhle horku, a taky jsem si říkala, že konečně se nastartuju a že budu chodit a že si vyberu bazén, kam chodí jako víc důchodců, abych se nemusela stydět, protože já v těch plavkách prostě nerada se někde předvádím. Jenže zase teď, jako když jsou ty 33, jak si říkám, že bych radši než sportovat šla na pivo.
1: Víš co, hele, tak to máš možná recht.
2: Co na to vykašlem?
1: Půjdem na to pivo.
2: Protože pivo,
1: pivo dělá hezká těla.
2: Tak to by bylo, aby jsme v těch plavkách nevypadali.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
3: Yes! Appelle comment? Et Martinez, you ready girl?
4: Come on.

0: na čase být. Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer, jsou s vámi večernice, tak myslím si, že nejsem jediná, kdo v těchto dnech zažívá, určitě to zná i Elena, jak se blíží konec školního roku, tak se blíží různé školní výlety a akcičky, ano. Určitě toho máte taky hodně.
2: Ano, děti se určitě moc těší a my se určitě těšíme taky ještě víc.
1: Do toho samozřejmě závěreční testy, na to se těší úplně nejvíc. Každopádně moje dcera dneska odjela se školou na kurz přežití, tak jsem si říkala, jestli školy nabízí rodičům, kteří se chcou zbavit svých zlobivých dětiček.
2: Jako i to je možnost?
1: Je to možnost. Tím pádem, že jsem jí poslala, tak asi budu matka roku, ne?
2: Ale tak to já bych tě uklidnila zase. Jo? Já si myslím, že dobrý, že jsi udělala dobře, že jsi tam dcerušku poslala, protože oni trošičku potřebují zakusit toho tvrdšího chleba, jo? To jsou furt samý přehlídky, parády, jo? A jenom ať to jako vyzkouší, jaký je to si trošičku zabojovat parády. O to přežití.
1: No.
2: A jako matka roku já bych se klidně pod to podepsala.
1: Jako přežije, jo?
2: Určitě.
1: Protože ona
2: určitě.
1: Měla ten obří batok dneska ráno na zádech, půjde s tím nebo šla s tím teda 15 kiláků, batok větší než ona, a protože nesmí mít sebou telefony, s čímž samozřejmě souhlasím, ale zase na druhou stranu nevím, jak to zvládla, tak jsem malinko nervózní, no.
2: Tak to se neboj. Je to sice napínavý, ale pátek se blíží.
1: No.
2: No a já jako tipuju, že se ti domů vrátí taková jako unavená, špinavá, smradlavá, jo, holčička, ale bude jako 100% spokojená, plná zážitku, takže... Mm-hmm.
1: Tak to je
2: to bez vás.
1: To jsem ráda, my máme s některými rodiči WhatsAppovou skupinu, jeden z tatínků dneska ráno psal, že jim šance na přežití moc nedává, no, takže tak.
2: Tatínek jako potěší, ten to umí jako podržet tu skupinu.
1: Ano, Ondro, zdravíme.
0: Krokodýlí večernice, každou středu večer. Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Bezva Fest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Rodinný večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Hezký středeční večer, jsou s vámi večernice Katka.
2: Elena, ahoj.
1: Ahoj.
2: No a tak zatímco my jsme se bavili o tom, že tvoje holčička teďka absolvuje takový nějaký
1: kurz přežití
2: a někde teda přežívá, doufáme, že přežívá.
1: Ano.
2: Zdravíme.
1: Ano.
2: A doufám, že pozdrav k ní doletí. Tak u nás...
1: Já myslím, že ne, že tam není signál vůbec.
2: Tam není signál. Tak takovej ten... Jak to mám
1: tam
2: říct? Takové ty vyšší síly tam teďka pošlou ten pozdrav.
1: Tak
2: ano,
1: to jo, jedině tak.
2: Tak u nás na škole moji dcerku teda nečeká žádná takováhle...
1: Přírodní záležitost?
2: Chtěla jsem říct hruze, ale nebudu tě ztratit. Přírodní záležitost, to zní dobře. Tak to nás nečeká a nás čeká právě taková ta paráda. Takže oni jedou do Paříže a čekají je tam tak ty památky a hlavně Disneyland. Takže se těší. A ty s tím máš z Paříží teďka čerstvou zkušenost.
1: Mám s tím zkušenost, je to krásně. My jsme teda nebyli v Disneylandu, protože jsme jeli dva dospělí samozřejmě s dětma, aby byl hřích tam
2: a
1: nezavítat.
2: A proč ne?
1: Tak jako my jsme šli spíš po památkách. Možná příště dáme Disneyland. Každopádně Paříž si určitě strašně užije. Doufám, že budou mít super počasí a že nebudou mít tak hrozný tropy, jak jsou teda teď, protože to by nebylo úplně příjemný. Ale moje dcera byla před pár dny, týdny v Londýně a zase byli v Legolandu, takže můžu jako za ní říct, že prostě tohle je pro děcka naprosto super, takže si to určitě užije.
2: To je bezva zážitek. No, ale potom teda si užije takovou tu horší věc, ten tvrdší chleba, protože jí čeká letní stanový tábor.
1: Je, tak to já jsem ráda, že i tvoje dítě přijede smradlavé, špinavé.
2: To
1: tak
2: určitě,
1: to má být.
2: To určitě ano. Ona je trošku fiflenka, ale tam si to užije, takový ty latrinka, že jo, potůček, umývačka a tak.
1: No. Tak jo, tak přijeme, ať se jim samozřejmě krásně výlety vydaří. My se pro dnešek s váma už musíme rozloučit, protože se na vás taky těší kolega Jareček, se kterým zamíříte do Pelíšku a máme nějaký pozdrav.
2: A zdravíme určitě nejen posluchače v Brně, ale zdravíme i na Vysočině, v Čechách a všechny, co nás poslouchají.
1: Tak díky, že jste s námi a zase ve středu. Ahoj!
2: Ahoj!
0: Každou středu večer. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Novinka Rádia Krokodýl. Eva Farná a Miraj. Vzpomínáte.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Brno od června zpřísňuje podmínky vjezdu do historického centra města. Změny se citelně dotknou i řidičů taxislužeb, kteří nově ve velké části historického centra své zákazníky nevyzvednou. Brněnský dopravní podnik dnes předal první dvě historické tramvaje T3, které místní tým zrenovoval pro pražský dopravní podnik. Praha vyměnila nové za staré, v Brně nechala další dva vozy, které čeká desetiměsíční oprava. Škodu přes 1 000 000 korun způsobil cizinec, který je obviněný ze zneužívání humanitárních dávek, skončil ve vazbě. Obdobných případů eviduje policie na jihu Moravy jen za poslední půl rok několik desítek.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré nebýt nikdy sám. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krásnou středu na Krokodýlu si užíváte hit za hitem a to velmi dobře. Nám se pomalu a jistě rozjíždí krokodýlí plíšek, ten středeční s datem 27. května. A pojďme si tedy společně užít hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusu na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.

mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

Na Krokodýl jsou připravené další hity, ten následující bude patřit vám, co nás ladíte a posloucháte v Hodoníně na 95,4 FM. Tak pěkný poslech, hezkou noc a stále si s Krokodýlem užívejte. Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Jarek Hemala s vámi, pohodu, dobrou náladu přeji, užívejme si hit za hitem, no a užívejme si dnešní den. Dnes máme Den národního vzdoru, jenom abyste věděli, čím zajímavý třeba pro nás ten den je. Teď ale i přání krásné noci, a to 27. května.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na vlně Krokodýla stále se vám Jarek přejí pěkný poslech. Mnozí z vás stále čekáte, kdy přijde ten okamžik a budete moci získat prachy přímo do ruky. Tak zítra po ránu vám opět dají kolegové šanci si vyhrát peníze přímo do ruky. Já dávám šanci vychutnat ten největší hudební výběr. Jarek Hmala přeje hezký poslech. Zase.

0: Pojď sem.
1: Blíží se nám půlnoc, na vlně Krokodýla se stále užíváme skvělé hity, mnozí z vás také za volantem, tak všem řidičkám, řidičům, co jedou tady po městě Brně či ostatních silnicích Jihomoravského kraje nebo Vysočiny, tak my vás zdravíme, posíláme další hit a užijte si ho za volantem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Začínáme si čím dál tím víc užívat letního počasí, čekají nás parné dny a samozřejmě bychom neměli myslet jenom na sebe a svůj pitný režim, ale také na zvířátka. I o tom teďka na Krokodýlu.
1: Obyvatelé měst by měli podle ochránců přírody v nynějším tropickém počasí umožnit divoce žijícím zvířatům přístup k vodě. Mohou jim je nalít do mělké misky. Pokud mají na pozemku jezírko, mohou usnadnit přístup k vodě pomocí plovoucího prkna.
0: Tak jim pomožme, dejme vodu do misek, nic nám to neudělá. Naopak pomůže nám to a samozřejmě zvířátka budou vděčná. My budeme také vděční vám. Díky za to. Posíláme další tady na Krok.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio.

Zájem o letní dovolenou je i letos velký. Vedou týdenní pobyty, i to probereme u nás na Krokodýlo. Zájem o letní dovolenou je opravdu veliký. Trvající válka na Blízkém východě nás od nákupu zájezdu neodradila. Při výběru dovolených jsou ale samozřejmě spousty z vás opatrnější a více se zajímáte o bezpečnost dané destinace, cenu zájezdu i služeb. Vyplývá to z ankety mezi cestovními kancelářemi prodejců pobytů, které byly osloveni. Stejně jako u jiných sezon patří, že u letní dovolené si rádi připlatíme za pohodlí a nadstandardní služby. Doba pobytu se ale zkracuje v kurzu podle cestovních kanceláří, je týdenní dovolená. Tak pokud vyrazíte, tak si užijte stejně jako další ty u nás na Krokodýlo.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hit zajten.
1: Radio Krokodýl.
2: Žiju příběh z Lepurella, skládám stránku ke stránce.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.